0: Radio City Brno.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort-group.cz.
3: Pivotéka Betel Neškopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás, máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betel Neškopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit.

0: od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
2: Pivotéka Betelnéš Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéš Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelnéš Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.

0: vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz

0: nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hacker. A nejen babičky budou spokojené.
1: Hacker.brno.cz.
2: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.

0: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
1: Potřebuješ.
0: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
1: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr Brno CZ.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
4: Proto.
3: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.
7: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hasičům se podařilo lokalizovat požár v Českém Švýcarsku. Podle posledních zpráv se plameny nadále nešíří a šířit nebudou. Plochu požáru se navíc podařilo snížit na zhruba pětinu z původních 100 hektarů. Pokud všechno půjde podle plánu, měli by hasiči zásah ukončit na konci týdne. Zdravotníci registrují další možné nakažené hantavirem, potenciálně smrtelným onemocněním, které se šíří trusem infikovaných hlodavců. Všechny pacienty spojuje plavba na výletní lodi poblíž Kapverdských ostrovů. Zatím dva z nich, pocházející z Nizozemska, viru podlehly. Kruh se uzavřel, Roman Červenka je opět nejlepším hráčem uplynulé hokejové sezóny. Opora pardubického Dynama převzala trofej po dlouhých 10 letech. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem playoff, nejproduktivnějším hráčem základní části.

0: skoro třetina případů z celého Česka. Hygienici stále apelují na dodržování preventivních opatření, hlavně mytí rukou před jídlem. V Brně a na jihu Moravy nás dneska čeká polojasná obloha a na teploměru i 29. Opět pozor na silný vítr. Z Brna Jitka Valášková.
1: Krásný den přejí Balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
2: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
3: Snídaně šampionů.
4: 6 hodin, 2 minuty, přejeme krásné ráno, Jasmin.
5: Krásné ráno.
4: David.
6: Ahoj.
5: A Michal.
4: Já se tady směju, škoda, že to nemůžete vidět.
6: To je levitující balónek.
4: Jak to vysvětlit? Jasmin, k mým narozeninám, což je už nějakou chvilku zpátky, tady nafoukla asi 10 balónků. Jeden tady zůstal, růžovej, a on tady levituje normálně nad výdechem topení, jo? A já nevím, jak to je možný.
6: Já jsem si myslel, že když to popíšeš, že to nebude znít tak zajímavě.
5: No zkrátka, umíme se pobavit při úterním ránu.
4: Tak doufáme, že i atmosféra taková, jaká je u nás, je u vás. Přejeme krásné ráno všem, kdo jste si nás naladil. Rosé, Bruno Mars a Pate, tím začínáme. Hezké ráno, to je neuvěřitelný.
2: Hit Radio City Brno.

0: takhle zní vaše úterní ráno. Rosé, Bruno Mars, Apaté. Na Hit Rádiu v 6.06.
1: Za chviličku nás klasicky čeká minuta šampionů. Chceme vědět, jak se máte, jak vstáváte, co dělá celý Česko. Takže po vás budeme chtít tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a co děláte. Nicméně já se ještě teďka nemůžu přestat smát.
2: Co se stalo?
1: Kvůli tomu, co se mi stalo před hodinou. Já nevím, jak se stávalo vám, to mi pak řekněte, jo, ale já jsem prostě vstala, zvonil mi budík a znáte takový to, jak si přeležíte ty ruce. Jak takový ty mrtvolný ruce pak máte, necítíte je, nemůžete je ovládat, chodíte jak T-Rex, prostě trup se vám hejbe, ale ruce nefungujou. A já jsem nedokázala vypnout ten budík, protože jsem měla ty ruce úplně jalový, prostě nešlo to. Pak jsem to nějak zvládla, že jsem to vzala takhle, jak

0: hrabičkama, jak kdybych byla nemohoucí, fakt to jako nešlo. A když jsem se k tomu telefonu dobelhala bez těch končetin, který by nějak fungovaly, tak jsem ještě spadla z postele. Takže můj Kuba měl úžasný probuzení. Já tam byla, jak kdyby se mi zrovna něco stalo, do toho teda ten rámus od toho budíku, který nešel vypnout, pak tam žduchnu na zem.
1: Jasně.
0: To bylo šílený.
1: Ty jsi mi připomněla, mi se tohle stalo, že jsem si takhle přeležel nějak ve spánku nohy a chtěl jsem normálně vstát, a když jsem jako ty nohy přehodil z postele, dal jsem si je na zem, tak jsem si zase lehnul, jo. To bylo tohle, ale jestli jsi teda měla takovýhle brutální ráno, nebo spíš brutální ráno pro tvýho kluka, tak já jsem měl takovýhle brutální ráno pro moji dívku, protože no. Já jsem si bral kalhoty, který jsem měl na sebe včera, a já mám klíče od auta v kapse, jo, já je vlastně nevyndávám. No. A teďka já jsem je nějak sebral a ty klíče vypadly na zem. A podle mě jsem neprobudil jenom jako jí, což jako bylo vidět, ale jako všechny v perimetru třeba 1 kilometru. To byla strašná rána, co David?
2: Jsem plně v šoku, co vám se stihne jako udát předtím, jak přijete do rádia. Prostě ráno vstanu, vypnu budík, umyju si zuby a jsem tady prostě.
1: Dobře, tak... Třeba bude mít někdo lepší historku než ty, Davide, takhle z rána. Tak nám budete napsat, jak říkala Jasmin, jak se jmenujete, odkud jste, co právě teď děláte, nebo co se vám ráno stalo. 777-937-777, to je číslo k nám. Bereme SMSky, zprávy přes WhatsApp a tohle je další muzika. Kurt Nielsen.

0: Kurt Nielsen, taky úterní Hit Radio, chvíli před 6:15. Přejeme krásné ráno. Tak jaké máme ráno my dvě sesmin, to víte. Probudili jsme všechny v perimetru 10 kilometrů naším vstáváním. David byl v pohodě. Jak to vypadá u vás? Startuje minuta šampionů teď.
1: Lenka po téměř 2 měsících opět v práci po noční a jde to.
0: Mára přepeře, jede do práce a prý má díky nám skvělé ráno. Děkujeme.
1: David Žacler dneska pohoda, jede s dcerou do školy a druhá dcerka má volno.
0: Simona Hradec jde s bráchou do školky a pak rovnou na praxe, studuje kuchaře.
1: Michal Libosváry u Domažlic jede do Pozně na operační středisko policie.
0: Petra Svoboda nad Úpou, její manžel Honza má dnes 45. narozky, tak mu přejeme všechno nejlepší.
1: Všechno nejlepší. Jana Kladno, ta veze děti do školy.
0: Lucka Žíželice má radost, že konečně pršelo a všude to krásně voní.
1: To jo. Eliška z Liberce má dneska velký den, čekají zkouška v autoškole, tak držíme pěsti.
0: Zdraví Martinka, která, jo, jede do Motola. Tak Kača Olomouc, Drahoušci, dnes jsem vstávala parádně, pracuji a levituji. Víš, co mi přijde vtipný, Jasmin? My jsme se do té SMSky, já to prozradím, my jsme se do té zprávy trošku zapotali, už když jsme to tady četli předtím, než jsme šli do vstupu. A co se stalo?
1: A stane se to znova.
0: Takže to bylo, počkej, Eliška z Liberce má dnes velký den, čeká jí zkouška v autoškole a zdraví Martinka, která jede do Motola, je to možný?
1: Já si myslím, no,
0: já bych asi to. Takhle, no. Alvaro Soler, tady je nachystanej. Tak jdeme hrát.
1: Děkujeme za zprávy, jste boží.
0: Jste boží, děkujeme, že to ráno trávíte s náma, že to ráno začínáte s náma. Tak pojďme na to, Alvaro Soler, 6:14, Hit Radio, hezké ráno.

0: 6.19, Tiesto, Ava Max. Tohle je úterní Hit Radio, krásné ránko vám všem. Před malou chvílí tady byla minuta šampionů, kam píšete, jaké máte ráno, co děláte. No a ještě tady dorazila jedna zpráva od Very, je podepsaná jako Very. Moje dcera dnes dělá češtinu, maturitu, držte palce. A to je vlastně fakt, protože dneska pokračují maturitní testy a na řadě je literatura. Což je vlastně, když na to vzpomenu, takový velký vzpomínání na to, co kdo napsal v nějaký debce v 19. nebo 13. století. Takový je můj názor na literaturu, omlouvám se. Jak to máte vy s češtinou, nebo jak jste to měli vy?
1: Já jsem češtinu vždycky milovala, takže zrovna maturita z češtiny, ať to byly jako didakťáky, anebo přesně literatura, tak to já jsem si velice užívala. Nepamatuju si nic podle mě, ale tehdy jsem to prošla krásně a dokonce mě to i bavilo, musím říct.
0: Jakože tě bavila literatura?
1: A i čeština obecně, já se v tom vyžívala.
0: Nekecej, tak to já jsem měl vždycky literaturu, ona už učitelka věděla, vždycky, když jsem přišel na řadu a zkoušení a z literatury a knejp, říkám, asi není to třeba, jo, takže za pět, ale pozor, pak byla mluvnice, to jsem měl vždycky za jedna, jo, takže vlastně já měl po každý na vysvědčení trojku, protože já vždycky říkám učitelce, víte, jakoby chápu, že je potřeba znát nějakou historii, ale já radši budu umět pořádně česky, protože to se mi bude hodit víc v životě. A ona vždycky...
2: Jsi si říkal, že bychom si tady mohli udělat takový krátký kvíz otázek na literaturu, vytvořený umělou inteligencí.
0: Hrajete s Jasmin, vy dva, Davide. Jo, dobře, ale můžu se zkusit zapojit.
2: Ne, tohle pokud nebudeš vědět, tak tady nemáš co dělat. Který literární směr je typický důrazem na city, individualitu a přírodu? Za realismus, naturalismus, romantismus nebo klasicismus?
0: Tak asi naturalismus, ne? Jako naturisti, příroda, to bych asi
2: city,
0: jako...
2: City, individualita a
1: city,
2: příroda.
1: Romantismus.
2: Ano, je to romantismus.
0: City. Romantismus.
2: Takže 1-0, tak...
0: Dobře, tak co tam máš dál?
2: Michal si vyhrnuje rukávy, jdeme na to. Druhá otázka. Kdo je autorem díla Máj? Za A. Karel Jaromír Erben, za B. Karel Hynek Mácha, ano. Za C. Božena Němcová, nebo za D. Jan Neruda?
0: Za Řeži Němcová. Tak Mácha, že jo?
2: Je to Mácha. Tak dobře, dejme tomu 1-1, poslední rozstřelová otázka.
1: Jak 1-1, já to měla dobře taky.
0: No, ty jsi to vyhrál.
2: Pro tu soutěž, pro tu soutěž. Takže jak se nazývá vypravěč, který vystupuje v příběhu jako já? Za A, R-forma, za B, ich-forma, za C, vševědoucí vypravěč, anebo za D, nezúčastněný vypravěč?
1: Ich-forma.
2: Tak to uzavřeme remízou 2-2.
0: No, tak vidíte tak to.
1: Tak je to 3-2, ale dobře.
0: Tak kolik jste měli bodů, vy kdo s náma hrajete? Cože? Hele, jaký i se píše? Takhle, držíme vám palce dneska u maturity. Zvládněte to, to dáte. A když tak v září je taky termín, no.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz. Pipit.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Informační centrum VOC Znojmo ve Vlkově věži zahájilo novou sezónu a otvírá bránu všem příznivcům znojemských vín. Ve Vlkově věži je pro vás připravena 70 vín od 21 vinařů VOC Znojmo. Díky speciálnímu vinnému baru můžete vybírat ze široké škály vín, abyste našli to, které vám opravdu chutná. V rámci podpory vinařské turistiky na vás čekají nejčerstvější informace o otevřených sklepích jednotlivých vinařství i o všech akcích našich vinařů. Vlková věž je pro vás otevřena již od dubna. František Koudela, předseda spolku vinařů VOC Znojmo.
13: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
14: Tweet, tweet.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Jedinečný cyklistický zážitek ve Vinařském ráji. Seriál Direct Road Classics startuje už 16. května na Jižní Moravě. Tak se přidejte do pelotonu nebo přičte účastníkům fandit. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Opatrnost i trpělivost, to chce na hlavním tahu od Svitav na Brno u Lipůvky. Tradičně už se nám tady vytvořila kolona, aktuálně nám hlásíte zdržení kolem 10 minut. Šťastnou cestu všem.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio City Brno.
2: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát.

0: 6 hodin 32 minut. Takhle vám hraje úterní hit rádio. Hezké ráno. Michal, Jasmina, David s vámi. A David pro nás nachystal ranní update.
1: Ranní update.
2: Eric Clapton ještě nepatří do starého železa, ba naopak, legendární hudebník opět zaplnil O2 arénu. Na jeho včerejší koncert dorazilo na 15 000 lidí, kteří si vyslechli jeho nejlepší hity jako Cocaine nebo Tears in the... Američané se začínají odklánět od Donalda Trumpa. Podle posledních průzkumů odmítají hned 2/3 americké populace jeho řízení ekonomiky. Většina z nich důvěřuje demokratům, vůbec poprvé za posledních 16 let. Fanoušci cyklistiky už se nemohou dočkat konce pracovního týdne, startuje totiž legendární závod Giro d'Italia. Na programu je letos už 109. ročník, který potrvá až do konce května. Startovat se tentokrát bude v Bulharsku.
3: Jak je ten závod dlouhej? Protože já si to nedokážu představit, já jsem ujela maximálně 100 km v životě na kole. A jakože...
2: Počkej, 100 km celkem elektrický. Nebo na jeden zásad?
3: Na jeden zásad.
2: Motorka se nepočítá, jo. Hele, ten závod je dlouhej letos 3466 km. Cyklistům na to bude stačit 21 etap. Takže v průměru ujedou za den 165 km.
0: To je neuvěřitelný. Já jsem si to tady pro představu tak nějak daleko porovnat a je to jako, kdybychom jeli z Prahy a do Brna a zpátky 9x na kole.
2: A to nechceš.
3: To nechceš, přesně.
2: Ono občas stačí jednou.
0: V jakém směru teďka?

0: Za 5 minut 6:45 přejeme vám fantastické ráno s Hitrádiem.
1: Možná se vám někdy stala následující situace, asi spíš teda, že nám, že si oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince, že mě čeká jeden rozhovor, tak jsem si chtěla koupit nějaký hezký tričko, jo. A zalíbil se mi tam nějaký topík. A byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu. Já jsem myslela, že se rozbrečím. Za prvý extrémní horko, visela jsem hlavou dolů, nemohla jsem to přes sebe prostě sundat, svlíknout. Málem jsem vypadla tam z té kabinky. Ještě ten trapný pocit, že jako ty se chceš jít někoho zeptat, jestli ti s tím pomůže, ale nevyjdeš tam na tu chodbu a nezeptáš se, prosím vás, můžete mě vyvlíknout, protože vypadáš už v tu chvíli úplně strašně.
0: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat?
1: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
2: nesmíš holky mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
0: Já jsem si říkal, jestli jsi tam měla mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
1: No tak vám by se to určitě taky stávalo, kdybyste měli tyhle ty typy topů.
0: My to máme trošku jiný, si myslím, možná můžu mluvit za Davida, než největší peklo je zkoušet si kalhoty teda v převlíkací kabince, protože když tam jsme sami, jo, když tam nemáme, když už teda se vydáme, jo, si něco koupit, tak teďka si samozřejmě vezmeme tu velikost, kterou si myslíme, že máme, jo, takže já si jdu pro tu 32, 34, teďka si to, jako teďka se musíš slíknout z těch kalhot, boty sundat, že jo, nandát, ještě s botama, abys viděla, jak to třeba jde a zjistí, že jsou jako malý, takže musíš se zase oblíknout a jít zase přes celý krám tam a zpátky. Takže já bych chtěl poděkovat vám, ženám, všem přítelkyním a manželkám, který s náma chodíte, protože nám jako usnadníte hrozně, hrozně tu práci, jo?
2: Já mám řešení. Kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
0: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost. Jako na Havla, jako takhle.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz. Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
4: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
5: Vínečko, pohoda.
4: A slimáci jsou taky fuč.
5: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
4: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
7: Potřebuješ.
6: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
7: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
8: Hakr Brno CZ.
9: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
10: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
11: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
12: Ferobet slaví 35 betonových let.

0: a zeď. Tweet, tweet.
1: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
3: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.

0: dopravní servis a Kuba Bělák.
1: 10 minut se zdržíte v koloně u Lipůvky na tahu od Svitav na Brno a štosuje se to taky na příjezdu do Brna po dálnici D2. I tady počítejte s asi 10-minutovým zpožděním. Šťastnou cestu všem.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle zbožňuju, snad i vás to baví. David Guetta tedy svým Stones and I, Gone Gone Gone na Hit Radio v 6.53 hezké ráno. A nás by zajímalo, jestli vám poslala někdy babička nebo děda nějakou vtipnou SMSku. Pokud jo, tak nám ji pošlete na web Hit Radio a můžete si díky soutěži s Tesco Mobile vyhrát smartfony pro celou rodinu, dohromady 4 telefony a navíc každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je ta týdenní hlavní krásná výhra, kterou každý týden jeden z vás získá a mimo to každý den někdo z vás vyhraje denní výhru, karty, sury karty, takže nám napište na web Hit Radio nějakou šílenou SMSku, kterou vám poslali vaši prarodiče, ať můžete vyhrávat. Tu další denní výhru vyhrála tentokrát Kateřina, která samozřejmě dál soutěží i o tu hlavní cenu. Nicméně nám napsala, babička po mně chtěla telefonní číslo do nemocnice a když jsem jí ho poslala, tak mi přišla odpověď, psáno tak, jak slyšíte, thank you very much.
0: Moderní babička.
1: Moderní babička, přesně, to moderní, se mi líbí.
0: Moderní babička, no tak zpráva od moderní babičky vyhrála tuhle denní výhru. Samozřejmě je stále, jak bylo řečeno, v té hře o hlavní výhru a to je nákup za 10 000 korun v Tesku a smartfony pro celou rodinu. Detaily na webu hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku, pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
1: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Paráda! Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty budeme platit ještě víc, cenové stropy totiž v úterý opět porostou, a to především u benzínu, jehož nejvyšší cena oproti pondělku stoupne o 40 haléřů. Nejvyšší povolená cena nafty se pak zvýší jen o 4 haléře. Vládní opatření proti prudkému zdražování pohonných hmot budou pokračovat i v květnu, rozhodla o tom minulý týden vláda. Od příštího roku už zase budeme dostávat účtenky, vláda totiž schválila návrat elektronické evidence tržeb, a to od 1. ledna. Návrh, který nyní projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejného rozpočtu přes 14 miliard korun ročně. Cílem je údajně narovnat podnikatelské prostředí. Fanoušci fotbalu mají před sebou další velký den, na programu je odveta letošního semifinále Ligy mistrů. Londýnský Arsenal změří síly s Atletikem Madrid. Připomínám, že úvodní duel skončil nerozhodně 1-1. Utkání o finále milionářské soutěže startuje ve 21 hodin a sledovat ho můžeme na obrazovkách Nova Sport. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Dneska je to přesně 80 let od chvíle, kdy byla na Brněnské přehradě zahájena pravidelná lodní doprava. První lodě nesly jméno Brno a Morava a doplnil je malý člun Svratka. Letos je lodí 7 a oslavu kulatého výročí naplánoval dopravní podnik na 23. května. Hit Radio City Brno u toho nebude chybět. Polojasná obloha a na teploměru i 29. Takové počasí nabídne dnešek v Brně a na jihu Moravy. Opět pozor na silný vítr. Z Brna Jitka Valášková.
12: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
13: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Krásné ránko.
15: Hezký úterý vám přejeme.
13: Snídaně šampionů.
14: Minuta po 7, Michal, Jasmin, David, to jsme my tři, hezké ráno ještě jednou.
16: Ahoj.
14: Ahoj, no a už v této hodině o 7:30 v rychlé pice budete soutěžit s hotelem rezidence Vogelsang, víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor, a to všechno za 10 tisíc.
15: Tak na to se těšte, to si dáme, jak říkal Michal, krátce po 7:30 a za chviličku se podíváme na nějaký slovíčka, který všichni říkáme špatně, skoro všichni.
14: Počkejme na to, Sia, Chandelier, Robin Schulz a Fastboy.
13: Hit Radio City

0: Robin Schulz, Fastboy. 8 minut po 7 přejeme fantastické ráno.
1: Existuje spousta slov, který všichni vyslovujeme špatně, nebo skoro všichni, a možná vás některý z nich překvapí. Přivedla mě na to myšlenka, že když jsem tady vysílala sama nějaký víkend, tak mě poslouchal přítel a naopak mě pochválili. On říkal, ty kráso, chlapi, to oceněj, ty si správně řekla Lamborghini. A říkám, jak bych to jako měla říkat. A on, no, všichni říkají Lamborghini a to je špatně. A já jsem pak začala hledat takovýhle další slova, jo. Tak třeba italský předkrm. Co myslíte, je správně bruschetta nebo bruschetta?
0: Tak samozřejmě, že tady pro nás Čechy je to správně bruschetta.
1: Ale ano, je to bruschetta.
0: Tak co tam máme dál?
1: Těstoviny, tagliatelle, nejsou to tagliatelle.
2: Víme, jak je to správně teda?
1: Tagliatelle.
0: Bez Gčka. Já teda tady s těma těstovinama mám velký problém. Já si od jistý doby dávám jenom papardele nebo penne, protože tyhle těstoviny se vyslovují stejně, jako se píšou.
1: Tak dobrý.
0: Tam to je v klidu.
1: Zůstaneme u jídla, jo. Sladká brazilská svačinka, taková osvěžující, miluju to. Asaj nebo asají bowl a ne akaj. Někdo říká acai bowl, tak je to acai.
2: Tak to jsem ještě nikdy neslyšel, vlastně. Takže to jsem nemohl vyslovit špatně.
1: Tak to si dejte někde, jestli pojedete někam na dovču v nutnost, výborný, no. Nebo i v Čechách to dělají, v nějakých reštikách. Co byste řekli slovo Adidas? Jak je to správně podle vás?
0: Jako tři,
1: je to Adidas?
0: No, tři proužky, ne? Nebo...
2: Tak jako jestli to není Adidas, tak to by bylo hodně velký game changer.
0: Tak co by to mělo být?
1: Ne, jako je to Adidas, ale je to Adidas. Máte dát důraz na tu druhou slabiku.
0: Adidas.
1: Ale to je
0: to divný,
1: ono.
0: Je to divný. To je třeba jako Madonna, je správně Medana.
1: A to jsou přesně věci. Máš taky Nike, že jo, máš Nike, ale ty víš, že se to takhle vyslovuje, ale nebudeš to říkat, protože jak to jakoby kolektivně všichni neví, tak ty bys byl za toho joudu, co to no, říká jasně. Jakoby najednou divně.
0: Přišla jsem ráno tady do studia a řekla nám, hele, já mám nový Nike, aby si řekl, tak tady úplně...
1: Úplná kráva, prostě. No, tak jo. A pak tady ještě Porsche, jo. To my Češi říkáme skoro ze všech jako národů jediný správně. Všichni říkají Porsche špatně, ale je to opravdu Porsche. Takže tady si můžeme jako poklepat na rameno, že to říkáme dobře.
0: Tak. Nevím, já jména a značky tady těch drahých aut nevyslovuju, protože na to mám peníze.
2: Já jsem to zrovna chtěl říct, no, tak Lamborghini, Porsche.
0: Jakoby, Porsche. Hele, řekni, že hele, Škodovka, Škoda, to se myslím normálně, ne?
2: Skoda.
1: Today, tomorrow. Dejte vědět, co vy vyslovujete špatně. Nebo v čem vás kdo opravil, nebo vy někoho, jakou máte zkušenost zkrátka?
0: Já jsem tady ještě k tomu našel, člověk by neměl používat cizí termity, když je nezná suteréně nebo není v dobré konvici. Protože je zde veliké risotto, že to skončí Fiatem. Každý se tváří jako suvenýr, ale vrátí se mu to jako boomerang. Tak pojďte nám napsat, jak říkala Jasmin, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a nebo nám to napište SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp, jaké slovíčko, nebo jaká slovíčka vám dělají problém, co třeba vyslovujete špatně, nebo co vám opravdu trhá uši, třeba vy v pohostinství. Čekáme na zprávy.

0: Natálie Imbruglie, Torn. Na Hit Rádiu 2. Vy nás bavíte, lidi. Vy nás bavíte, pro vás, kdo jste se předal až teď, řešili jsme slova, která celý život říkáme špatně. Ptali jsme se vás, jestli je něco, co říkáte blbě, nebo co vás eventuálně tahá za uši, když někdo řekne.
1: Tak začneme tím, co někoho tahá za uši, třeba Vaška. Ahoj, mě rve uši, když někdo místo jo řekne ju. To bych ho praštil.
0: To je pravda, no.
2: Takový oplzlý, jako až skoro.
0: Jo.
1: Taky jako, no, předrzlý. Jo.
0: Martin píše, dobrý den, často slyším anglické slovo event vyslovovat jako event. To je ale špatně, správně event s důrazem na druhou slabiku. Hezký den.
1: Jarka, co je, co byste tady chtěli?
0: No, protože já jsem se tomu smál, protože já, i když jakoby vím, že to je event, tak říkám event.
1: Jarka, mému bratrovi je 60 a odmala říká forbal. Je to neskutečný, už na pořád to bude forbal. Teď co to mě má být, jestli fotbal nebo florbal?
0: Nebo,
1: asi florbal. Nebo,
2: nebo něco mezi, no.
0: Něco mezi, no. Nebo normálně hokejku a
2: třeba jenom zná nějaký sport, který my neznáme, no.
0: Píše Peťa taky, trhá mi uši, když někdo pěstuje zvířata, místo chová, což mimochodem používají i v televizi. Krásný den všem chovatelům a pěstitelům.
1: To je fakt. Ahoj, s tou italštinou má problém spousta lidí. Například značka Kiko, každý říká Chico, ale Italové říkají Kiko. Nebo španělská šunka jamón, se čte jamón a slyšela jsem často šamón.
0: Co vás? Já jsem dal 20 rega toho šamónu tady. A nebo víte co, dejte mi to celý a dvakrát. Šamón. Jinak mě by mě zajímalo, jak jsi přečetla tu značku Kiko,
1: no.
0: Což vyslovujem Chico. Ty jsi to tak přečetla, protože jsi to věděla, anebo?
1: Tak já, je to móda, to znám, to nevyslovujeme Chico, právě, jo, no, Češi to vyslovují
0: Chico. Ano. Kiko, dobře.
2: Chico.
0: Cože?
2: Čeko to vyslovuju v Česku.
0: Čeko. A taky Marťa, ahojda, tak mě tahá za uši, když někdo řekne, že by si dal gnoči. Správně je ňoky.
1: Ňoky. No. Vy máte, kluci, něco takového vlastně?
0: Já říkám všechno špatně, takže...
2: Mě říkal nedávno jeden známý, že si jede dát do jednoho fast foodu kvesadilu. Což nemusíme být úplně velký španěláci, aby jsme věděli, že je to teda quesadilla, no.
1: Ale tady je vždycky špatně, jakože buď teda ti někdo řekne quesadilla nebo quesadilla, prostě je tam je, dvě l jsou je.
0: Ale já jsem v pekárně jednou ráno jsem si vzpomněl a tam paní přímo říká, jak si dám jeden croissant. Tak jako, je to croissant, ne?
1: Croissant.
2: Croissant.
0: Croissant. A ještě tady máme...
1: Ty jo, David,
2: přesně, když to řekneš takhle, tak jsi za totálního blbce, že jo? Když přijdeš do kavárny a dáš si croissant.
1: A tak můžeš říct prostě croissant a ne croissant, že jo?
0: Pojďme ještě na hlasovku od Verči.
3: Ahoj, já strašně ráda říkám místo puzzle puclíky. Já nevím, jestli říkáte puzzle nebo puclíky, ale já miluji prostě puclíky. Pojďte, jdeme skládat puclíky. Kámoš z Prahy to úplně nesnáší. Mějte se krásně, jste skvělí. Ahoj.
0: Tak pucle, jako, dobrý. Co nesnáším, když někdo řekne pucle teda. Samozřejmě, že říkáme, pojďme skládat puzzle.
1: Pucle jsou dobrý, tak nejsme pucle. V Americe, nebudeme tady pucle puzzlovat.
0: Pucle jsou dobrý,
1: ne.
0: Tak já bych tomu asi řekl jenom, pojďme říkat tak, jak prostě nám to jde přes pusu, no. Jak nám to je příjemný, jo? Dáme dneska puzzle, anebo croissant.
4: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
5: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD. Hlavní partner Majáles.
6: Paráda. Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
7: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
9: Bill C, René Dank a Luca Brasi. To jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května. Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
10: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích?
12: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri let balónem v akci jen za 3380 korun.
11: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.
14: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
15: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
16: Bauhaus, když se to má podařit.
17: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Zpoždění kolem 15 minut aktuálně naberete v kolonách na dálnici D1 před Brnem směrem od Vyškova. A více než 10 minut se zdržíte v koloně u Lipůvky na tahu od Svitav na Brno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City Brno.

0: Máte namířeno do kina na dokument Neboj, dýchej, čaruj o Davidu Stypkovi. Určitě se tam potkáme, mimochodem na ČSFD 87%, tak to vypadá, že to bude rozhodně stát za to. Posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, je přesně 7:30 a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
0: Mikrofon ještě.
2: Šestý největší koncert v historii. Takový je přívlastek nedávné show kolumbijské zpěvačky Shakiry na brazilské pláži Copacabana. Podle dostupných zpráv dorazili zhruba 2 miliony lidí. Hloubení pražského metra dostává nový rozměr. Při jeho ražbě objevili nový druh členovce, který měl pocházet z Prvohor. Podle odhadů jsou staří zhruba 450 milionů let. S výběrem letních táborů bychom neměli dlouho otálet, kapacity se totiž podle provozovatelů rychle plní, taky letos jejich ceny porostou, oproti loňskému roku si připlatíme i 10%.
0: Já si myslím, Davide, ať tě nechci urazit, že tohle je zpráva, kterou prostě recykluješ každý rok.
2: Je to přesně tak. Po pátý už letos.
0: Jasně.
2: Neotálejte s výběrem letního tábora, kapacity se plní.
0: Ty jenom upravuješ ty procenta každý rok, že?
2: Ty jsou pořád stejný.
0: Ty jsou stejný.
2: To je vždycky 10%.
0: Inflace není, jo? Takže tohle je zpráva z roku 2021.
2: Je to tak.
0: Pojďme soutěžit. Celý tento týden rychlá pětka s hotelem Residence Vogelsang. Hrajete o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. Hodnota výhry 10 000 korun.
3: Čeká vás tam snídaně, večeře, wellness s výřivkou, saunou, párou, taky fitko, tělocvična, 10% sleva na masáži během celého pobytu a taky je to dog friendly, takže zadarmo tam můžete vzít svýho pejska.
0: Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.
2: Tahle zpráva se taky opakuje, že to byla taky včera vlastně, úplně stejná.

0: 7.34. Posloucháte Hit Radio snídaní šampionů. Krásné ráno a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: S hotelem Residence Vogelsang. Hrajete o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor a to všechno za 10 000 korun.
2: Hotel Vogelsang, rezidence Vogelsang, leží vlastně přímo v srdci Šumavy. Ideální místo pro odpočinek, můžete si tam zařídit romantický víkend nebo aktivní víkend, jak chcete. Procházky v přírodě, výhledy na hrad Kašpert nebo na kapličku svatý Barbory, takže všechno tam jde a je to tam krásný.
0: A o tohle všechno si s námi právě teď zasoutěží Zuzka z Náchoda, hezké ráno.
3: Dobré ráno, ahoj.
2: Ahoj,
0: zdravíme na východ Čech. Jaké máš ráno, než půjdeme soutěžit?
3: Jo, super, jo, perfektní, krásný počasí.
0: Takže je hezky v Náchodě, jo? No tak to vám závidíme, jo. Trošku to vám závidíme. No tak pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje postavička ve tvaru houby, která žije v ananasu na dně moře?
3: Ježiš, tak to je ta otázka, tak to asi...
2: Animovaná?
3: Ano.
0: Houba.
3: SpongeBob.
0: No jasně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Které zvíře je symbolem českého státního znaku?
3: Les.
0: Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Které ovoce je hlavní surovinou pro výrobu povidel? Víš?
3: Švestky.
0: Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaký stát sousedí s Českou republikou na jihu?
3: Rakousko.
0: Přesně tak. A poslední, pátá otázka.
2: Jak se jmenuje slavná loď, která se potopila v roce 1912 po srážce s ledovcem?
3: Titanic.
0: No samozřejmě.
2: Je to tvoje.
0: Samozřejmě. Jo. Tak Zuzi, vyhráváš víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu.
3: Já se těším, super, děkuju.
0: Pojď, pusti emoce, pojď, dopojde s tebou.
3: Jo, mám to skvělý, manžel, jo.
0: A poslouchá manžel?
3: No, myslím si, že ne, on dělá v lese, takže asi ne.
4: Tak to bude ještě můžeš rozmyslet.
3: Dobře.
0: Tak to bude velký překvápko, no tak Zuzi moc gratulujeme, s manželem si to užijte. Zdravíme do Náchoda na východ Čech a zase někdy rádi uslyšíme.
3: Jo, děkuju. Taky vám děkuju.
2: Hezky, gratulujeme.
3: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz. Hit Radio City Brno.

0: Lost Frequencies, Reality na Hit Radio v 7.39. Hezké ráno a my bychom tady potřebovali vyřídit jednu speciální gratulaci. Gratulka Červajzovi, hokejista Roman Červinka se stal nejlepším hráčem roku.
1: On má letos formu úplně jako na všech frontách, jo. Extraligový titul, má novou holku, do toho je teďka hokejista roku, takže zbývá jediný vlastně a to vyhrát zlato na mistráku a ten brzo startuje.
0: To se může právě splnit, protože se začíná za nějakých kolik 9-10 dní, tak 10. Nějak?
2: Je to tak, začíná to 15. května.
0: To znamená za 10 dní.
1: Ty blá.
2: Zajímavostí je, že já si pamatuju, když jsem byl malej a chodívali jsme na hokej na Slávii, tak už tehdy tam Červenka hrál a byl jedním z nejlepších.
0: Ale prostě je dobrý.
2: O 14 let později pořád nejlepší.
0: Prostě je dobrý. Takzvaně má Golden Check Hände.
3: Jo.
0: Červ. Tak gratulujeme. Těšíme se na hokej. Budete sledovat, budete koukat.
2: No jasně.
0: A jste ti, kdo fandí už od začátku, anebo jste ti, kdo fandí, když už jsme tak jako skoro tak jako nějakým semifinále, finále?
2: Až po čtvrtfinále.
0: Jo, že jo, přesně já to viděl. Kamrat Feel Alive, další muzika pro vás za malou chvíli. Staví se i linkyni, no a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu. Ať víte, kde vás co zdrží. Hezké ráno.
4: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
5: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat?

0: pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
6: Jo, ještě beton.
7: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech, u ztraceného bednění odbočte vlevo, na skružovém objezdu použijte první výjezd, směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
8: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
10: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
11: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.

0: Český dopravní servis a Kuba Bělak. Zdržení do 10 minut aktuálně hlásíte z kolony na příjezdu do Brna po dálnici D2 a s 15-minutovým zpožděním počítejte na dálnici D1 před Brnem směrem od Vyškova. Šťastnou cestu.
1: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Ke všemu, co děláte, parádní Linkin Park, Up From The Bottom na Hit Radio v 7.51. A já bych se vás chtěl zeptat na takovou možná osobní otázku. Jací jste rodičové? Co? Jste ti, kdo sdílí vlastní děti na sockách a sdílí o nich úplně všechno od narození? A nebo jejich soukromí střežíte a nezdílíte absolutně nic?
1: Nevím, proč se koukáš na nás?
2: Bezdětné.
0: Já jsem se snažil tak koukat jako takhle do větru. Jo. Já se ptám, protože děti totiž dorůstají toho věku, kdy zjišťují, že jejich rodiče o nich na internetu sdíleli úplně všechno, začínají se bouřit a chtějí za to odškodné.
2: Vlastně to chápu trošku.
1: Je fakt, že my si čas od času procházíme takový ty starý alba s fotkama, nostalgicky vzpomínáme a já si vždycky úplně říkám, ježiš, ještě, že tuhle fotku nikdo nikdy neviděl.
2: No jasně, jakože ty ukážeš, nevím, tetě nějakou fotku a vlastně si ani nepřeješ, aby ta teta tu fotku viděla a teďka zjistíš zpětně, že to je všude na Facebooku u tvých rodičů a že všichni viděli tvoje všechno. Jo?
0: Úplně všechno, no. Nicméně ve Francii se to už nějak řeší a rodičům tam hrozí reálně pokuta nebo i vězení, když zveřejní fotku dítěte bez jeho souhlasu. Mm. A přesně jak říkáte vy dva, jo, teda fakt, že dřív jsme se s trapnou fotkou styděli jenom před rodinou a dneska před půlkou světa. Jo?
2: Jako odškodný, nevím, jestli to je too much nebo ne, ale jako dává to smysl, jo? Já nerada přehrocuju věci, ale vlastně v nějakým smyslu to ten smysl dává.
0: Dává to smysl. Jaký si myslíte, že budete rodiče vy dva? Jasmin, co? Budeš sdílet všechno, anebo si budeš střežit soukromí?
2: Nechtěla bych ukazovat obličej.
1: Možná neřešil, co bude. Aha. Co ty, Michale, spíš, no. Jaký ty jsi rodič?
0: Jaký já jsem rodič? No, tak samozřejmě, že jsem ten, který nic nezdílí. Já nechci, aby mi moje dcera za 5 let hodila na stůl fakturu na 50 litrů, že? Nico a Vince, Am I Wrong? 7.53. Tohle je úterní Hit Radio, snídaně šampionů, krásné ráno.

0: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko trápí sucho, extrémní je podle meteorologů situace na zhruba třetině území. Tento týden sice očekávají přehánky, které by měly pomoct, současný stav ale určitě nespasí. Na východě republiky navíc zaprší mnohem méně, než se původně očekávalo. Třeba na Moravě a ve Slezsku by nemuselo pršet vůbec. Investorům se zalíbily nemovitosti, miliardy korun utratí za byty a domy i letos. Podle analytiků šla tento rok do nemovitostí zhruba polovina všech zainvestovaných peněz u nás. Přibývá proto nájemních bytů, těch na prodej ale výrazně ubývá. Bílý dům už je opět uzavřený, policie včera u sídla amerického prezidenta postřelila člověka. Podrobnosti nejsou veřejnosti známé, okolnosti případů se vyšetřují. Okolí místa incidentu bylo uzavřeno a v místě hlídkují policisté vybavení balistickou ochranou a dlouhými zbraněmi. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Žloutenka je stále velkým problémem jižní Moravy. Za poslední měsíce hepatitidou typu A nakazilo dalších 60 lidí. I když je to méně oproti předchozím měsícům, hygienici v kraji evidují od začátku roku 335 případů, což je skoro třetina případů z celého Česka. Hygienici stále apelují na dodržování preventivních opatření, hlavně mytí rukou před jídlem. V Brně a na jihu Moravy nás dneska čeká polojasná obloha a na teploměru i 29. Opět pozor na silný vítr. Z Brna Jitka Valášková.
4: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky s

0: 8.03.
1: Popřemýšlejte teďka, kdy naposledy jste byli na rande a co byl skutečný účel toho rande, protože 37% nezadaných tam chodí za jiným účelem, než si asi myslíte. A za kterým, to si povíme za chvíli.
0: Kelly Clarkson, Alex Warren, další muzika pro vás.
2: Hit Radio City Brno.

0: Nejhranější svatební song loňského roku Alex Warren Ordinary na Hitrádiu v 8 hodin 10 minut a dost pravděpodobně se nebude držet pozadu ani letos. Krásné ráno.
1: Máme tady docela drsný průzkum s drsným číslem. My jsme se vás ptali před chviličkou, kdy jste naposledy byli na rande a jaký byl ten účel toho rande. A ptali jsme se, protože 37% nezadaných chodí na rande jenom kvůli tomu zážitku, bez jakýhokoliv očekávání toho, že se ten vztah někam posune, vyvine, že něco vlastně bude. A já si říkám, že je mi fakt líto těch lidí, který tvoří tu druhou půlku toho páru, co jde na to rande, a opravdu tam jde za něčím, že tam něco jako přeskočí, jo. Takže taková ta věta možná, bylo to fajn, díky, já se ozvu, tak už máme její rozuzlení.
2: Že tam něco přeskočí, nebo že se třeba pomilujou na prvním rande, mě napadlo.
0: To jsem právě taky chtěl říct, že tam je to očekávání, teda že 37% lidí tam jde za nějakým účelem. A je to buď, že teda proběhne něco, hnedka na prvním rande, jak se říká, a nebo, že za tebe někdo teda utratí, že za tebe jako zaplatí, že to je takový jako zážitek.
2: Jo, vlastně to je zase tvůj poklet.
0: No, ale já si myslím, že vy ženy to máte podstatně jednodušší teda v tomhle.
1: Jak to?
0: No tak jako spíš tu útratu platí muž. Jo, takže vlastně tuhle jakoby rande turistiku si myslím, že spíš jako využívají ženy. Teda.
1: Já si myslím, že nebo v mém případě rande platí ten, kdo ho vymyslí. Jo, kdo tě pozve, ten platí, a častokrát jsem pozvala já se nebojím člověka oslovit.
0: Jasně, takže... jak to má David?
2: Už jsem dlouho na žádném rande nebyl, takže já si to nepamatuju, popravdě.
0: Jenomže vlastně napadá mě, že někdy se taky může stát, že na to rande jako jdeš, bez tohohle jakýkoliv plánu, jo, a že se chceš opravdu seznámit, že to myslíš opravdu vážně, oba dva to myslí vážně, jenomže po 2 minutách zjistíš, že ten druhý je úplně debil, tak se alespoň jako dobře najíš, jo, tak by mě zajímalo, jasně, tak to ti jako nepřijde blbý, ale jestli je třeba nějaká úniková věta, kterou máte, když rande nefunguje. Představ si, Jasmin, nebude to tak těžký pro tebe, že my dva jdeme spolu na rande.
1: Ježiš,
0: jo? Proto říkám, že to nebude
1: právě
0: těžký.
1: Právě to bude těžký, abych ani nešla, tak jak si to mám představit.
0: No, lehký bude vymyslet nějakou větu, kterou bys mi řekla, abys utekla, jo. Tak co bys mi řekla po, dobře, ne 2 minutách, ale po 10 vteřinách, co bych s tebou mluvil? Jak by ses vymluvila?
1: To by bylo moje první špatný rande, Míšo. Já jsem to opravdu jako nezažila, jo. Takže, ne, to nám dejte vědět, to by mě fakt zajímalo, jak se jako člověk vymluví, protože já to opravdu nezažila, mě to vždycky klaplo. Sorry.
2: To by třeba mohla říct, Michale, ty seš tak neskutečně trapnej.
0: A nebo, to by mohla, to by sedělo. A nebo bys mohla říct, víš, já si myslím, že na tebe nemám, že máš na někoho lepšího.
2: To určitě.
0: Taková ta výmluva, jako víš, zasloužíš si někoho lepšího.
1: No. To podle mě říkají chlapi, ale nikdy to podle mě neřekne holka. Nevím. Ale dejte nám vědět vy, 777-937-777, jaká je dobrá výmluva, když to rande nejde podle plánu.
0: Hrajte nám to jako hlasovku, budeme rádi, nebo nám to pošlete zprávou nebo klasické SMS-kou. Vrátíme se k tomu teď. Little Party. Never Killed Nobody na Hit Radio v 8 hodin 13 minut. Dneska ráno. Either you're mine or you're not.

0: 8.20, Krištof na Hit Rádiu, hezké ráno. Situace, jdete na rande, jenže během minuty zjistíte, že jste si dali dostaveníčko s člověkem, se kterým si nemáte co říct. Tak jak se vymluvit? Jasně, možná by stačilo říct jednoduché ne, dík. Už se neuvidíme, ale vy máte mnohem sofistikovanější triky a ptali jsme se na ně.
1: Mike píše, ahoj, já když jsem ještě randil, tak jsem vždy čekal někde za rohem a nejprve jsem si občíhnul, jak ta holka vypadá, a když to bylo horší než na fotce, tak jsem za ní ani nešel.
0: Ježíš, mě to připomnělo, on se jmenuje Mike, nebude to náhoda. Mike, Michale, že jo? Já jsem takhle jednou si dával rande s holkou, už to je teda x let zpátky, a přijela za mnou autobusem na autobusové stanoviště. Byla zima, já jsem na sobě měl oranžovou bundu, vypadal jsem jak silničář, takže jsem byl k nepřehlídnutí v tom zasněženém jako prostředí, a ona vylezla a nebylo to ono. Ale neutek jsem, protože jsem tam svítil jak oranžový kužel.
2: To je tak povrchní, Michale.
0: Bylo to povrchní, přiznávám se, už je to teda hodně let zpátky, ale připomnělo mi to tohle, no. Tak jako nic z toho nakonec, rande jo, ale nic z toho nebylo.
1: Ach jo. Leny, ahoj, když jsem šla na rande, zprávy všechno pozitivní a na kafi už ta atmosféra byla divná. Vedla jsem konverzaci, aby nebylo ticho. A pak mi ten kluk napsal, že bylo moc ticho.
0: Jak moc ticha je moc? Kolik ticha je moc?
2: Spíš kdyby napsal, že bylo málo ticho, to by bylo vtipný. Že ona se celou dobu snaží jakoby mluvit, jo, a přitom on chtěl celou dobu ticho.
0: To je fakt. Taky Iris, dobré ráno všichni. V mládí jsem chodila na rande na inzerát. Když rozhovor nikam nevedl, řekla jsem, promiňte, za hodinu mám další schůzku a s pozdravem jsem odešla.
1: Vždy prý bez problému, no, jako taky je to cesta.
0: Taky od vás přišlo několik hlasovek. Pouštím tu od Ivči, pojďme na to.
3: Čauky rádio, no hele, prosím tě, mě hned naběhlo, jak jste to řekli s tou výmluvou na to blbý rande, tak takový to, je hele, sorry, ty, mě volá manžel. Jako to bych byla asi za totální jo, ale myslím si, že už by se mi ten člověk v životě neozval.
1: To nejspíš ne a je to vlastně dobrý tip. Případně.
0: Tak, taky tady máme hlasovku od Davida. Musím to najít, vydržte. Tak.
4: Nazdárek, Hit Radio. Já jsem cca nějakých 8 let zpátky, když jsem byl na rande. A už když jsem tam přicházel, tak jsem viděl evidentně, že ta slečna není můj typ. A že tohle byl velice špatný nápad, protože vypadala úplně jinak, než se prezentovala na fotkách. Tak jsem si po minutě, co jsem pochopil, že si nebudem ani rozumět, zahlásil, že jsem úplně zapomněl, že jsem nechal doma na plotně vařit brambory a že musím okamžitě letět domů, abych nevyhořel. No, díky bohu slečna to asi pochopila, protože už se pak sama neozvala, takže asi takhle, hele, mějte se, čau, Dave.
0: Jaký jste vy holky, co? Já jenom, že se nechápu, že se neozvala. Jako, tak on skoro vyhoří a ono ani nenapíše, jako jestli všechno v pohodě. Tak já nevím. Tak myslím si, že nejlepší výmluva by mohlo zůstat, promiňte, ale za hodinu mám další zkusku. To mě teda baví moc. Vy nás bavíte. Hezké ráno, co vás bude bavit za chvíli? Pink anebo Tommy Cash.
5: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
6: Hausbrand Café, per favore.
7: Sì, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
9: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
10: Bill C, René Dank a Luca Brasi. To jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května. Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
7: Na proměnu Brna nemusíte mít superschopnosti. Stačí se zapojit do participativního rozpočtu Dáme na vás. Přihlaste svůj nápad na paro.damenavas.cz a proměňte ho ve skutečnost. Nový park, naučná stezka, lanové hřiště nebo cokoliv jiného. Ukažte svou sílu, posuňte Brno k lepšímu. Ale pozor, čas máte jen do 15. května. paro.damenavas.cz.
11: Oběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
12: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
13: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
14: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Zpoždění přes 10 minut naberete v kolonách na dálnici D1 před Brnem směrem od Vyškova a kolem 10 minut se zdržíte taky na příjezdu do jihomoravské metropole po dálnici D2.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City Brno.

0: Tommy Cash. Espresso. Espresso macchiato. Macchiato na Hit Radio přesně o 8:30.
1: Ranní update.
0: Eric Clapton ještě nepatří do starého železa, ba naopak, legendární hudebník opět zaplnil O2 arénu. Na jeho včerejší koncert dorazilo na 15 000 lidí, kteří si vyslechli jeho nejlepší hity jako Cocaine nebo Tears in the Heaven. A teď dobrá zpráva pro fanoušky Harryho Pottera. Do Česka míří výstava, která představí autentické rekvizity, originální kostýmy a interaktivní prostředí inspirované populárním kouzelníkem. Těšit se můžeme už na začátku srpna. 2 až 3, to je podle poslední studie odpověď na věčnou otázku, kolik kávy denně je tak akorát. V tomto rozmezí se u lidí pozorovalo nejnižší riziko problémů s náladou nebo úzkostmi.
2: 2 až 3 denně, jo?
3: Tak kolik pijete?
2: 2 až 3 denně.
0: 2 až 3 za hodinu, ty.
2: 2 až 3 za hodinu. Mě by zajímalo, vy kdo posloucháte, kolik v sobě máte kafí, co? To je málo, to je hodně. Takhle, pokud jste na nule, tak můžete za doprovodu Spice Girls vyrazit směr kávovar, doma, v práci s kolegy, nebo zahněte na nejbližší pumpu, jo? Představte si tu vůni kávy. A já teda musím říct, když jsem takhle v rádiu, když nějaký moderátor říkal, jako dejte si kávu, tak já fakt opravdu jsem na tu pumpu zatočil a hnedka jsem si to kafe dal. Představte si, jak si ji pomalu vychutnáváte, jak vás probouzí.
3: Už je to dost erotický, Míšo, dobrý, nevím, Michale. Proč se ošahává, poprosím.
2: Dejte si kávičku, tak si hoďte tohle záchranný lano a dejte si Spice Girls. Hezké ráno.

0: Tohle jsou songy pro vaše lepší ráno, Måneskin na Hit Rádiu, chvíli po 8:30. My jsme tady řešili seznamování, jak utéct z nepovedeného rande, navazujeme na tom. Co když na to rande ale vůbec chodit nechceme? Co když nechceme absolvovat něco, co nás několikrát zklamalo? No tak zůstaneme prostě sami, že? Tak možná to máte podobně a tak by vás mohla zajímat věc, která je na trhu. Vědci vyvinuli roboty na milování. Jde tam nastavit nálada.
1: Nálada.
0: Jde tam nastavit třeba tělesná teplota. Třeba 39, tak má horečku, že jo, ten tvůj parťák. Je to vymakaný, ale problém může být cena. Tak by mě zajímalo, Jasmin, kolik by si za takového robotického partnera vlastně jako dala. Jak by si to cenila?
1: Takhle, ačkoliv dobrý výkon je k nezaplacení. Tak, jelikož jsem zadaná, nic z toho nepotřebuju. V případě, že bych byla nezadaná, tak maximálně do 5 až 10 tisíc.
0: 5 až 10 tisíc, no. Tak to je málo. 380 tisíc korun přepočtu stojí takováhle mašina, takže vlastně cena lehce je tý Fábie.
1: A to je jakože robot? Jakože robot jako...
0: Vypadá to jako člověk, jenom že to je robot.
1: Ježiši Kriste. Jenom,
0: že to je robot, no. Já teda nevím, jo, ty jsi říkala 5 až 10 tisíc. Za mě teda, pokud je člověk sám, tak existují o dost levnější věci teda.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz. Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je retro víkend Hit Radia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro víkend Hit Radia. Startujeme v pátek v 7 ráno. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Pro všechna raní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu. Bauhaus, když
4: se to má podařit. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
6: Potřebuješ.
5: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
6: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
7: Hakr Brno CZ.
8: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
9: Snížíme o 2 stupně.
8: Bod 2, průvan.
9: Dáme ručníky mezi okna.
10: Výborný návrh.
8: Bod 3, plíseň.
9: Vydrhnout, přetřít.
11: A co udělat rekonstrukci?
10: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
12: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
13: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Single X.
14: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
13: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
14: www.hrady.cz.
15: Majáles jede naplno. a BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Mayales.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

0: Tips. Takhle vám hraje úterní Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů v 8.51. Krásné ráno vám přejeme.
1: Kdo za sebou máte nějakou nevěru, tak vám dám, hlavně pánové, docela vážný důvod, proč zůstat věrný, jo?
0: Posloucháme, jsme jedno velké ucho.
1: Protože ono, když ženská zjistí nevěru, tak je schopná udělat potom neuvěřitelné věci.
0: Je to Itálie.
1: Itálie, ano. Teďka jdeme do Kolumbie teda. Tam je jedna Kolumbijka ve strachu, že její záletný manžel sebere polovinu úspor, snědla v přepočtu skoro 9 000 dolarů. Jo, normálně to do sebe nasoukala, ty dolarovky. 9 000 dolarů prostě spolkla a udělalo se jí tak strašně zle, no, že skončila v nemocnici a doktoři museli normálně vyvolat jakoby chirurgický porod. Normálně porodila teda ty bankovky.
0: Jasně. Já jsem to někde jsem to zaslechl, někde jsem to četl. Takže borec jí podved a ona do sebe házela ruličky peněz jak jednou hubky, jo. Ale tak asi vlastně je to takový unikát, je to první císařský řez tohoto typu na světě. Jo. A co se vám narodilo, maminko? No, ale asi 9 000 dolarů.

0: 24K Golden, Mood na Hitrádiu v 8.58 a to je poslední song úterní snídaní šampionu s datem 5. května. Jsme na konci. A jdeme se s vámi rozloučit.
1: Dneska jsme například probrali maturitu z češtiny a mysleli na všechny studenty. Taky slova, který vlastně celý život říkáme skoro všichni špatně a taky na co si dát pozor v obchodě.
0: No a taky víme třeba i to, že 37% nezadaných prý chodí na rande jenom kvůli zážitku bez očekávání, že z toho něco bude. Rozumějte, chodí se jenom najíst a napít.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
0: Tak vám děkujeme za další společné ráno a budeme se na vás těšit zítra.
1: Od 6 do 9.
0: Přesně tak. Hezký úterý, čau.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
3: A právě teď necelé 2 minutky před 9. hodinou raní vás od mikrofonu Hitrádia City Brno zdraví Ondra Blaho a nabízím nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, kde byste si měli dávat pozor. Tak třeba na D4, tady byste si měli dávat pozor na údržbu vozovky. Další problémy jsou samozřejmě na D2, ty se pohybují v tuto chvíli kolem 22. kilometru ve směru na Bratislavu a bavíme se o práci údržby. Tady vás to určitě zdrží až do nějaké 14. hodiny odpolední. Jinak aktuálně je město Brno, Blansko i Znojmo bez vážnějších komplikací. Kdybyste o něčem věděli, tak vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Pivotéka Betelnéškopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás v pivotéce Betelnéškopek. Máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelnéškopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Slavnostní zahájení v pražské Holešovické tržnici dnes otevírá květnovou část výzvy Do práce na kole. Výzvu mohou přijmout týmy i jednotlivci. Nerozhoduje počet kilometrů, ale pravidelnost. Akce má motivovat k udržitelné dopravě a účastníkům může do života dostat více pohybu a duševní pohody. Hasičům se včera večer podařilo lokalizovat požár v části Národního parku České Švýcarsko. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude. Plochu požářiště se podařilo snížit na 20 hektarů. Pokud vše půjde dobře, měli by hasiči zásah ukončit na konci týdne. Správné mytí rukou může zabránit šíření řady nemocí. Na Mezinárodní den hygieny rukou upozorní i nemocnice Pelhřimov. Kdy to bude, říká mluvčí špitálu Alexandra Knapová.
10: V úterý 5. května si budou moci návštěvníci u vstupu do hlavní lůžkové budovy Pelhřimovské nemocnice vyzkoušet, jak pečlivě si skutečně míjí ruce. K dispozici bude speciální UV lampa, díky níž je možné během několika vteřin zjistit, která místa na rukou zůstávají při běžné mytí opomíjená.
9: Akcí ke dní hygieny rukou se zapojuje taky třeba Slezská nemocnice v Opavě nebo Strakonická a Uhersko-Hradištská nemocnice. Hokejistou sezóny je Roman Červenka z Pardubic. Na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže se vrátil po 10 letech. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem playoff, nejproduktivnějším hráčem základní části a vyvoleného hráče utkání.
8: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
3: Pokud jste si v průběhu včerejšího odpoledne říkali, šmarja pano, ale to je docela dusno, tak dneska nás čeká podobné počasí. Teď 9:02, aktuální teploty v Brně i na celé jižní Moravě už okolo 18 stupňů. Odpolední maxima kolem 26. Ve středu

Ed Sheeran, Perfect, a my na to navážeme perfektní zprávou. A úplně nechci, aby to vypadalo, že úvodními skvělými zprávami v dopoledním vysílání Hitrádia Světy Brno nás zasobuje jen hvězdárna a planetárium, ale tyto dva dny to tak prostě je. Nedá se nic dělat a zaplať pánbůh za to. Včera jsme mluvili o vítězství na filmovém festivalu v Americe se snímkem Na hraně nebe. Dnes o dalším nafukovacím vesmírném tělese, které nám bude zase závidět celá republika. Známou kolekci nafukovacích balónů v uvozovkách brněnské hvězdárny nově doplnila Singulona. Jde o 6-metrový model černé díry, který nezachycuje jen samotnou černou díru, tedy temnotu, ale také zářící horký plyn v jejím okolí, který do ní padá. Vypadá to neuvěřitelně hustě, ale má to i další význam, protože už 18. května se právě na brněnské hvězdárně sejde 200 odborníků z celého světa, aby diskutovali o černých dírách. Mezi nimi také nositelka Nobelovy ceny za fyziku, Andrea Ghez, což je prostě neuvěřitelný, že se to děje zase u nás v Brně. A my tak máme o další důvod navíc být pyšní, ne, teď jsem chtěl spojit pyšní a hrdí, ještě, že jsem to nespojil úplně, ale pyšní na to, že žijeme v hlavním městě toho nejkrásnějšího kraje České republiky. Tedy zároveň i v tom nejkrásnějším hlavním městě, tedy Brně.

0: Wanted a Walks Like Rihanna. V dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno. Už jsme mluvili o tom, že nás i dneska čeká docela solidní pařák, že se odpoledne mají teploty pohybovat okolo 26 stupňů, což poznáte třeba tak jako my včera, pokud budete mít v plánu třeba vyhazovat bordel z baráku a budete potřebovat vyházet skutečně plný kontejner nepotřebných věcí, tak to mě věřte, že byste ocenili, kdyby nebylo 26, ale třeba 15. A vzhledem k tomu, že nás tyto teploty úplně nečekají, tak možná pro ty, kteří nejsou úplně teplomilní, bych měl pozvánku do lesa. A to společně s Lesy České republiky. Už za malou chvíli vám o akci, kterou právě Lesy České republiky plánují na 16. května, řeknu víc.
1: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
2: Paráda. Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
3: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
4: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
5: No jaké bys chtěla?
4: No přece ty z Baumaxu.
5: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
4: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
7: Snížíme o 2 stupně.
6: Bod 2, průvan.
7: Dáme ručníky mezi okna.
8: Výborný návrh.
6: Bod 3, plíseň.
7: Vydrhnout, přetřít.
9: A co udělat rekonstrukci?
8: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
10: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
11: Bill C, René Dank a Luca Brasi. Jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
12: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
13: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
14: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
15: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.

Sliboval jsem, že vás vezmu do lesa, ale pozor, já vám v tuto chvíli totálně překopu způsob, jakým vy všichni plánujete cesty do lesa. Protože vy všichni, kteří teďka sedíte někde v kanclu, u počítače, u mobilu, u tabletu, vy všichni si v tuto chvíli vyťukejte do vyhledávače www.klubnovéholesa.cz. Je to dokonalá záležitost, na které najdete mimochodem také mapy. A třeba i mapy studánek, kdybyste chtěli vzít děti, napít se něčeho skutečně zdravého a čistého. Takže tohle rozhodně doporučuju, ale hlavně také v rámci této webové stránky budete moci poznat přírodu novým pohledem, a to už 16. května. Protože lesníci z Lesů České republiky se na vás těší hned na 67 lokalitách po celé České republice. A já bych vás rád pozval rovnou třeba do Bučovic na toho 16. května. Protože tady si vyzkoušíte pomocí dronu rozpoznat nemocné stromy a také zjistíte, jak se s ním dá vyhledávat lesní zvěř. A nebo ve Znojmě. Tady budete s ornitologem pomocí dalekohledů pozorovat ptáky a možná uvidíte i letošní mláďata vylétat z hnízda a nebo se krmit. Takže to, co pro vás Lesy České republiky chystají, to je skvělý, ale to, co nachystali na www.klubnovéholesa.cz, to je ještě skvělejší. Tak se na to podívejte a my teď zavzpomínáme a jsem opravdu skutečně velmi potěšen na jednu z nejznámějších písní, jedné z mých nejoblíbenějších kapel. A je to kapela slovenská. Už víte? To víte, že víte. No Name, čím to je? V dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno. Užijte si to a přeju vám krásné dopoledne.

0: Za normálních okolností by se to úterní dopoledne trávilo mnohem hůř. Jenže dáte si Lučenza a Dona Omara, Danca Kuduro, a pak si uvědomíte, že už jste vlastně v půlce pracovního týdne díky prodlouženému víkendu, takže co víc si přát? Snad jenom a už, aby už bylo odpoledne, ale já vám k tomu samozřejmě dopoledne na Hit Radio City Brno budu i v těch příštích minutách pouštět skvělou muziku a všem faninkám Taylor Swiftu dělám radost, protože zazní už za pár okamžiků, no a nám, milovníkům Mando Diao, si dáme Dance with Somebody. Tak hezké dopoledne.
1: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
2: Potřebuješ.
1: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
2: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
3: Hakr Brno CZ.
4: Vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Jo, ještě beton.
6: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
7: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD

0: EC Line 5 už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích?
3: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
2: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firmanazážitky.cz.
5: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Hausbrand Café, per favore.
7: Si, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
9: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
10: Hit Radio City Brno.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Minutku a půl před 10. hodinou dopolední pro vás máme nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Zvonařka na úrovni čerpací stanice ve směru na Žabiny, tady došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel a blokovaný je jeden jízdní pruh, takže počítejte se zdržením. Další problémy jsou mezi Moutnicemi a Velkými Němčicemi. Tady skončilo osobní vozidlo na střeše, na místě zasahují záchranné složky, dávejte tady pozor. No a připomínám D2 43 a půl kilometr ve směru na Brno, tady dávejte pozor na porouchané osobní auto. Vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: Jenom hity. Hit Radio. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia CZ. Hit Radio City Brno.
7: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Maturanti dnes píšou didaktický test z českého jazyka a literatury. Státní maturita z češtiny je povinná pro všechny. Druhý předmět státní maturity si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Rakovina kůže zaujímá v žebříčku nádorových onemocnění dlouhodobě přední příčky, a to zejména v Česku, kde jsme vysoko nad evropským průměrem. Jak snížit pravděpodobnost jejího rozpuku, poradí lékárnice Ivana Lánová.
8: Pacienti by měli chodit na pravidelné kontroly ke svému dermatologovi. Mělo by to být minimálně jednoukrát za rok. Ideálně je chodit na to vyšetření jednou za půl roku.
7: Evropská komise se rozhodla zjednodušit hojně diskutované nařízení o odlesňování. Předpis se nově nebude vztahovat na dovoz kůže. Původně by musely i firmy dovážející kůži dokazovat, že jejich produkty nepocházejí z odlesněných oblastí. Teď byly z působnosti normy vyloučeny. Barbora Krejčíková se po téměř 3měsíční pauze vrací na tenisové turnaje. V prvním kole v Římě dnes nastoupí proti Elze Jacquemotové z Francie. Krejčíková od podzimu laborovala s kolenem, poté ji trápily svalové potíže.
9: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
0: Už začíná být solidní hit, protože se teploty blíží k 20 stupňům Celsia, a to nejenom v Brně, ale na celé jižní Moravě. Odpolední maxima kolem 26 stupňů Celsia, ve středu 24, ale potěším vás, tedy vás, kteří nemáte rádi vysoké teploty, čtvrtek i pátek bude okolo 20, ale v sobotu i v neděli se to zase přehoupne přes a bude sluníčko, takže se rozhodně máme na co těšit.
5: Hit Radio City Brno.
0: A těšte se taky na začátek 10. hodiny dopolední, protože Hit Radio nabídne One Direction, Poetiku a taky Inu.

0: another. Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Tahle písnička nám dokonale navazuje na velkolepý úspěch studentů z Vysokého učení technického Brno. 21 Pilots. Minutku a půl před čtvrt na 11. A 21 týmů z celého světa dostalo za úkol navrhnout a postavit rádiem řízené letadlo schopné vzlétnout na dráze kratší než 3 metry a přepravovat vodu. Zároveň museli splnit přísné požadavky na rozpětí a výkon pohonu. A představte si, jak ti študáci z VUTčka mezi těmi 21 týmy z celého světa dopadli. No máte pravdu. Ha! Celý to vyhráli! Přátelé, mezinárodní úspěch. Borci vezou zpátky do Brna zlato. Brněnský tým navázal na loňský úspěch, kdy ve Spojených státech získali bronz. Na vývoji pracovali desítky studentů dlouhé měsíce. A ta práce, ta píle, pot, krev a slzy se vyplatily. Blahopřejeme. Ha, to Brno je prostě nejlepší.

0: Tak co? Už na vás jde hlad? Já se musím přiznat, že na mě samozřejmě, ale na to jste asi vy pravidelní posluchači dopoledního vysílání Hit Rádia City Brno zvyklí, že já mám hlad tak skande ustále, ale na rozdíl od vás, já si ho musím pošéfovat po vlastní ose, kdežto pro vás je tady soutěž Nevaříme, posloucháme, do které, když se registrujete na www.hitradiocitybrno.cz, tak za vás ten oběd můžeme bez problému vyřešit. Byť proto i sami musíte něco málo udělat. Nejenom se registrovat, ale hlavně potom, až vám budu volat, tak zvednout telefon a jako první říct, nevaříme, posloucháme. Teprve potom se o nějaké výhře můžeme bavit. A doufám, že to dopadne stejně jako včera. Tedy dobře.
1: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
2: Potřebuješ.
1: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
2: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
3: Hakr.brno.cz KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Under Armour makes you better.
6: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Base Layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
7: Jménem spolku VOC Znojmo vás srdečně zvu na festival vína VOC Znojmo, který proběhne 9. května. Nová vína představí na 21 vinařů, kteří společně nabídnou k degustaci kolem 80 vín. Chybět nebude podpora registru dárců kostní dřeně, hudební program s cymbálkami, vynášení hroznové kozy nebo losování anketních lístků o ceny. V neděli po akci bude možné uplatnit slevu 10% z nákupu vín. Naši vinaři a jejich vína na vás čekají 2. květnovou sobotu 9. května od 10 hodin. František Koudela, předseda spolku VOC Znojmo.
8: Family Day ve Family City. Neděle 17. května od 12 do 17 hodin. Těšit se můžete na bohatý program plný zábavy a vystoupení. Rytířské turnaje, adrenalinová bike show Vaška Koláře, akrobacie na koních, valašský silák, železný zekon, cukrová vata a popcorn zdarma a spoustu dalšího. Akce se koná v areálu vedle Merlinovy farmy. Vstup je zdarma. Family Day v neděli 17. května ve Family City. Bývalé Excalibur City. Více na familycity.com.
9: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl.kuchyně.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: vyrážíme, posloucháme.
1: Jo, přesně takhle se jmenuje naše soutěž a je pro ty, kteří nechtějí vařit, ale chtějí poslouchat. Hit Radio City Brno. Ale

0: Pro ty, kteří na našem webu už jsou registrovaní, jsou připraveni s mobilním telefonem v ruce a vyčkávají na to, až jim zavolám, a i dneska jim nabídnu 500-korunovou poukázku do našeho nového květnového partnera, kterým je restaurace Charlie's Park v Technologickém parku. Už jsme o tom mluvili včera, je to nádherné prostředí, takže pro vás, kteří jste v okolí Králova pole, Řečkovic a tak dále, tak vy byste tam rozhodně měli vyrazit. A co je nejdůležitější, neutrácet ani vlastní jednu jedinou korunu. Dneska zavoláme Helence. Helenka je účetní. Tak Helenko, pojď. Pojď mi udělat radost. A sobě taky samozřejmě. Zvedni telefon. Řekni, nevaříme, posloucháme. A budeme mít radost oba. Hele, jsi účetní, takže si nedělám žádné iluze o tom, že bys neměla v tuto chvíli telefon u ruky nebo ve své blízkosti. No tak zkusíme ještě jedno tútnutí. A končíme, dáme prostor zase někomu zítra. Hotovo 20. Chtěl jsem udělat radost, tentokrát mě žena zklamala, tak zítra, a to vám chlapům registrovaným na www.hitradiocitybrno.cz, můžu slíbit, že vyzkouším právě někoho z vaší populace. Každopádně, co je podstatné, že zítra nebudeme soutěžit o jednu, ale hned 2 500-korunové poukázky do Charlie's Parku v Technologickém parku v Brně.
1: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.
2: Co to tu voní? Burger, poke nebo svíčková? Charlie's Park. Nová chuť v Technoparku Královo pole. Stav se na oběd. Charlie's Park.cz.

0: Ačkoliv tahle verze od Cyrila je novějšího data, tak originál Stumbling je samozřejmě mnohem, mnohem starší, ale věřím, že i tahle verze udělala všem posluchačům Hit Rádia City Brno a dopoledního vysílání velkou radost, ale pokud byste se rádi vrátili v čase, tak mám pro vás skvělou zprávu, protože 8. až 10. května, tedy během tohoto prodlouženého víkendu, vás čeká další retro víkend. Těšit se můžete na Michala Kleina, Ivo Alače, samozřejmě i Leonu Děnděši. Začínáme v pátek v 7 ráno a končíme až v neděli v 18 hodin. A opět se to bude týkat naší ségry, hitrády a devadesátky, no a samozřejmě také našeho nového podcastu Vypalovačka, který pokud jste ještě neslyšeli, tak vřele doporučuju, ale pokud víte, že na to během tohoto pracovního týdne nebudete mít čas, tak vám můžu slíbit, že se s Vypalovačkou velice dopodrobna seznámíte už během tohoto retro víkendu. Každopádně Vypalovačku najdete na všech streamovacích platformách, takže proč si to nepustit už teď?
1: Retro víkend. Na Hit Radio City Brno.
2: Pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Bill C, René Dank a Luca Brasi. Jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
9: Na proměnu Brna nemusíte mít superschopnosti. Stačí se zapojit do participativního rozpočtu Dáme na vás. Přihlaste svůj nápad na paro.damenavas.cz a proměňte ho ve skutečnost. Nový park, naučná stezka, lanové hřiště nebo cokoliv jiného. Ukažte svou sílu. Posuňte Brno k lepšímu. Ale pozor, čas máte jen do 15. května. paro.damenavas.cz.
10: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
14: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
15: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Hit Radio City Brno.
16: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Luis Capaldi a jeho Survive. Končí 10. hodinu dopolední na Hitrádiu City Brno a my jdeme rovnou na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor si dávejte na Veveří, máme tady stále vyšetřovanou dopravní nehodu, buďte opatrní. Bohunická ulice u křižovatky s ulicí Lány, tady je vážná dopravní nehoda osobáku s chodcem. Na místě je policie, dávejte pozor. Problémy jsou také na Štefánikově ulici u křižovatky s Hrnčířskou. Tady je vážná dopravní nehoda, tramvaj srazila chodce, na místě zasahují záchranáři. Tady počítejte s komplikacemi. No a další problémy jsou na ulici Zvonařka před křižovatkou s ulicí Dornych ve směru od Židenic. Tady se srazila dvě osobní auta, došlo k úniku velkého množství provozních kapalin. Blokovaný je jeden jízdní pruh, takže i tady počítejte s omezením. Jak se tak díváme, mělo by to být pro tuto chvíli všechno. Vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
1: Jedinečný cyklistický zážitek ve Vinařském ráji. Seriál Direct Road Classics startuje už 16. května na Jižní Moravě. Tak se přidejte do pelotonu nebo přičte účastníkům fandit. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
5: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Maximální ceny paliv dnes opět stouply. Výrazněji tentokrát zdražil benzín, jehož nejvyšší cena oproti včerejšku stoupla o 40 haléřů na 44 korun a 29 haléřů za liter. Nejvyšší povolená cena nafty je dnes 44 korun a 59 haléřů. Pražské planetárium dnes otevírá novou stálou expozici věnovanou meteoritům. Vystaví i několik vzácných kusů. Některé z nich si budou moci návštěvníci osahat a potěškat. Co dalšího tam můžeme očekávat, prozradí mluvčí planetária Anna Chvátalová.
6: Součástí expozice bude také interaktivní kiosek s AI avatarkou, která odpoví na otázky týkající se meteoritů, jejich původu, složení i významu pro vědu. Výstava také nabídne interaktivní simulátor dopadu meteoritu.
5: Výstava je zdarma. Evropská komise vydá pokyny pro letecké společnosti týkající se leteckého paliva. Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii v polovině dubna uvedl, že Evropě zbývá už jen asi 6 týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva. Komise má plný přehled o tom, co se děje a situaci koordinuje s jednotlivými členskými státy. Fotbalová Liga mistrů dnes pozná prvního finalistu. Do závěrečného zápasu postoupí po 20 letech buď Arsenal nebo po poloviční době Atlético Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropoli skončilo minulý týden 1-1. Odveta se hraje dnes v 9 večer.
7: Krásný den přejí Balonky.cz. Party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
0: No peče to, co si budeme povídat, aktuálně v Brně a na Jižní Moravě teploty kolem 21-22 stupňů a odpolední maxima vyšplhají až na 26. To samé nás čeká také zítra, ale už zítra by se mělo trošku zatáhnout a ve čtvrtek by měl přijít i déšť a teploty klesnou na nějakých 20 stupňů Celsia.
1: Hit Radio City Brno.
0: Zdravím vás na začátku poslední dnešní dopolední hodinky a rovnou posílám Katy Perry, Davida Guettu a Soul Asylum.

Tahle pecka se dokonale hodí k retro víkendu, který na Hit Radio City Brno začíná už tento pátek a končí až v neděli. Ale o tom už jsme mluvili a teď o tom mluvit rozhodně nebudeme. Dnešek, přátelé, úterý 5. května, je den, kdy se didaktickým testem z českého jazyka maturanti opět pouští do státní maturitní zkoušky. A při té příležitosti jsem si vzpomněl na svůj zážitek z minulého týdne. Protože po dlouhé době jsem se coural svobodňákem a potkal jsem hned několik partiček, jak vyrazili převlečení do různých kostýmů v rámci posledního zvonění. A já jsem si dokonale vzpomněl na svá středoškolská léta, za to, jak jsem chodil. Mimochodem včera to řešil Igor s Petrou v rámci odpolední show na Hit Radio City Brno. A já mám jenom takový poznatek. Ono se totiž poslední dobou hodně mluví o tom, jak je ta dnešní mládež, ta současná generace, jak je nevychovaná, jak neumí zdravit, jak neumí poděkovat, jak neumí poprosit. A člověk možná i nabyde dojmu, že tomu tak skutečně je. Ale já mám úplně jinou zkušenost. Minulý týden mě požádalo hned několik partiček o příspěvek na jejich pomaturitní mejdán, od toho vlastně poslední zvonění je samozřejmě, všichni jsme to zažili a všichni to máme rádi a rádi vzpomínáme. A jedna parta vedle druhé byla plná slušných, usměvavých, dobře vychovaných, a neříkám děcek, protože to už jsou dospělí lidi kolem 18-19 let, a měl jsem z nich opravdu takovou radost a dokonce i když už jsem nějaký peníze vyhodil partě předchozí, tak parta, která přišla poté a nemohl jsem jim dát žádný drobák, protože už jsem neměl u sebe ani korunu, tak poděkovali, řekli, že se vůbec nic neděje, že to nevadí. Já jsem jim popřál hodně štěstí u maturity, dostal jsem kilo bonbonů a měl jsem díky těmto mladým studentům rozhodně ne pochyby o tom, kam naše společnost bude v budoucnosti směřovat, ale měl jsem v tu chvíli jistotu, že o tu budoucnost rozhodně strach mít nemusíme. Takže nejenom k dnešním didaktickým testům z českého jazyka, ale vůbec k celým maturitám přeju všem maturantům, hodně dobré, všechno dobré, zvládněte to, držím vám palce a ať jste v životě šťastní a spokojení.

0: hello. Hned tři anglické možnosti, jak někoho pozdravit. Ale bohužel musím říct, že Anglie nám z našeho instagramového souboje o nejoblíbenější evropskou destinaci vypadla. A takhle, jako upřímně, není se čemu divit, protože ta konkurence je obrovská a do dalších kol tedy postoupily tyto dvojce: Portugalsko-Francie, Itálie-Rakousko, dále Slovensko-Španělsko a Norsko-Řecko. Já se nebudu vracet k tomu, která ze zemí je mou nejoblíbenější a pro koho já hlasuju. O tom už jsme si včera povídali docela dost, protože je to o vás, nikoliv o mně. Vy rozhodnete o tom, kdo bude tou nejoblíbenější evropskou destinací v rámci našeho instagramového souboje, tak hlasujte. Sám jsem na to moc vydavý.
1: Hit Radio. Dress code na tenhle víkend. Devadesátky. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života. Retro víkend Hit Rádia. Startujeme v pátek 7 ráno.
2: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Pověš s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
2: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Bill C, René Dank a Luca Brasi. To jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května. Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Mirá,
5: Rybičky,
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Single X.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
7: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
8: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
7: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
9: holky. Nesmíš mezi tím sníst celou svačinu, jo.
8: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
9: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
8: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na Havla, jako takhle.
6: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Ghostly Arm Sanctuary v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno. Ale ta skvělá zpráva zní, jsme v půlce pracovního týdne. Samozřejmě může za to prodloužený víkend, během kterého se bude dít spoustu akcí, které byste si rozhodně neměli nechat ujít. Mile rád začnu známým běžeckým závodem Tri Expert Cup. Vy se můžete těšit na nádherné prostředí, ve kterém se poběží. A samozřejmě tím prostředím není nic jiného než Brněnská přehrada. Vy byste tam rozhodně, přátelé, neměli chybět a veškeré informace se dozvíte na triexpertcup.cz a mile rád bych doporučil také dětský závod, který bude v 17.00. Přihlašte své děcka, fakt to bude fajn a děkujeme za to, že opět můžeme být mediálním partnerem. Další pozvánka míří za brněnským drakem. Sklep pod Novou radnicí. Totiž kromě brněnských pověstí díky expozici Ohnivý kůň a drak seznámí všechny návštěvníky i s dějinami města. Podíváte se, jak vypadalo středověké tržiště nebo třeba obléhání Brna Švédy. Informace najdete na sklepbrno.cz. No a kde se uvidíme společně? Přátelé, ATC, Kemp, Merkur, Pasohlávky. Stará známá záležitost, naše dětství, ale také současnost. Opět bude otevírat své brány a celou turistickou sezónu. Už tento pátek 8. a v sobotu 9. května se opět potkáme pod Pálavou a to společně s kapelami Desmod, Verona, Horký Žeslíže, Valda Gang, Doga, Škvor, Vesna, Reflexy, bude i Cymbálka. Bude to velký, rozhodně byste tam neměli chybět. Veškeré informace najdete na kemp-merkur.cz.

0: Lucie, Marie, dopolední vysílání Hitrádia City Brno, které pomalinku, ale jistě končí. Ale než uděláme úplnou tečku za tou úterní naší tříhodinovkou s datem 5. května, tak já už pomalinku střádám plány na moji závěrečnou dopolední srdcovku. A když už jsem vás pozval před chvílí do Merkuru, do Pasohlávek na zahájení turistické sezóny, tak jsem se podíval na tu plejádu umělců, kteří tam vystoupí. A už jsem dostal jeden nápad. Takže vám můžu slíbit, že se budeme a že se vrátíme o takových 15 roků zpátky, když jsme na tuto písničku tancovali ploužáky s holkama na festiácích anebo klidně na vesnických Big Beatech. Myslím, že si rádi zavzpomínáte a že tuhle písničku oceníte. Tak si na ně počkejte.
1: Hit Radio. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Housebrand Café, per favore.
4: Si, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
1: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
5: Od výkopu až po klíč. Co to je?
6: To je Stalpe.
5: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
11: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
12: Lázeňský dům Perla, spa resort Lednice a obec Lednice vás zvou na májovou slavnost, která se uskuteční v sobotu 16. května v prostorách Lázeňské kolonády od 12 hodin. Čeká vás bohatý kulturní program, den otevřených dveří Lázeňského domu Perla, prohlídka prostor i názorné ukázky procedur. Těšíme se na vás 16. května ve 12 hodin. Vstup zdarma. www.lednicelázně.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
1: Hit Radio.
17: Dobíte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Rezidence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
18: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
19: Hit Radio City Brno.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

All Time Low a Black Bear. Monsters v závěru dopoledního vysílání Hitrádia City Brno, ale ten úplný závěr bude patřit mojí závěrečné dopolední srdcovce. Zavzpomínáme na pecku 15 let starou, kterou ale 100% uslyšíte také během tohoto víkendu v Merkuru při zahájení turistické sezóny. Přátelé Desmodi se Zuzanou Smatanovou, co víc k tomu dodat? Len pár dní zbývá, než to celý vypukne, než na tento koncert budeme moct jít naživo. Tak doražte, budu se na vás moc těšit. Nejenom v Merkuru, ale i zítra před 9:00 v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno. Tak se mějte a zítra zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brněnské ulici Strážní probíhá až do konce května oprava povrchu vozovky. Počítejte s kyvadlovým provozem jedním jízdním pruhem. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
4: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili recepturu. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.
5: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Maximální ceny paliv dnes opět stouply. Výrazněji tentokrát zdražil benzín, a to na 44 korun a 29 haléřů za litr. Nejvyšší povolená cena nafty je dnes 44 korun a 59 haléřů. Maximální možnou cenu pohonných hmot i teď v květnu stanovuje Ministerstvo financí. Nepodceňujte prevenci onkologických onemocnění. To je vzkaz nejen od lékařů, ale také od expertů pojišťoven. Jitka Urbaníková Volná, manažerka životního pojištění v České podnikatelské pojišťovně.
7: Onkologické diagnózy jsou podle dat České podnikatelské pojišťovny vůbec nejčastějším důvodem výplaty plnění u pojištění závažných onemocnění. Připadá na ně zhruba 66% vyplacených prostředků. Přibližně polovina případů je hlášena už v raném stádiu onemocnění. ČPP proto připomíná důležitost prevence a nově od dubna u Neonu Life zjednodušuje definici onkologického onemocnění.
6: Pojišťovny připomínají i další onemocnění, která kryje kvalitní pojistka. Česká podnikatelská pojišťovna například hradí léčbu lymské boreliózy. Vodní nádrže v Česku mají dostatek vody pro využití v případě extrémního sucha. Většinou jsou plné ze 70 až 100%. Informuje o tom Ministerstvo zemědělství. Podle projektu Intersucho už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do 1 metru. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Nový kabát dostane brněnský park Danuše Muzikářové. Městská část Brno-Střed už hledá firmu, která park upraví. Součástí prací je vybudování nových cest, stromořadí s terasami nebo fontány. To vše za víc než 70 milionů korun. Park je pojmenovaný po dívce zastřelené v srpnu 1969.
8: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
2: Polojasná obloha a na teploměru i 29. Takové počasí nabídne dnešek v Brně a na jihu Moravy. Opět pozor na silný vítr.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
9: 12 hodin a 2 minuty, úterní poledne je tady a do víkendu nám tak zbývá, máte tak rádi prodloužený víkendy. Tenhle ten navíc bude výjimečný, protože na Hit Rádiu vás čeká retro víkend. A to už od pátku 7 hodin ráno. Takže nemusíte být smutní, pokud jste si mysleli, že tento týden přijdete o páteční srdcovky.
1: Hit Rádio City Brno.
9: No a ty úterní nám začínají právě teď. Dneska si dáme opět 5 ikonických hitů a zavzpomínáme na vaše poslední zvonění, kdy jsou ty maturity. Teď rok 1990, Madonna a Vogue na Hit Rádiu.

0: Jak by řekl jeden můj kamarád, tohle je taky dobrá vykopávka. Teď teda nevyslím Madonu, ale tu píseň. Hit Vogue na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Teď se musím omluvit až do Hollywoodu, jestli to tak vyznělo. 12 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio. Máme tady dnešní úterní srdcovky a zároveň vzpomínáme také na poslední zvonění, jo? Potkali jste ve městě partu maturantů v kostýmech, v maskách, se stříkacíma pistolema? Tak je to skvělý. Poslední zvonění je tady. Je to tradice, která se u nás dodržuje už desítky let. A já bych dneska chtěl vědět, jaké bylo to vaše, pokud jste ho zažili. Pojďte na něj zavzpomínat tady u nás na Hit Radio, přímo v živém vysílání. Kde to bylo, kdy bylo, co jste měli na sobě a jestli jste vybrali i nějaký prachy. Možná, že máte nějaký podobně jako naprosto šílený zážitek, jako mám já, nevymyslel jsem si ho, přihodím ho za chviličku. Dejte vědět na 777-937-777, můžete psát zprávy, kdyby se vám to nechtělo vypisovat, klidně namluvte hlasovku, i na to se tady těším. Zároveň, kdybyste náhodou potkali tady partu maturantů, co by po vás chtěli nějaký peníze a vy byste u sebe neměli žádný drobný, tak bacha, žijeme v roce 2026 a normálně už mají všichni hotový QR kody, takže můžete poslat peníze přímo na účet. Není to krásný? Není to krásný být na střední škole? Ty možnosti, fantazie. Tak jo, pojďme teda vzpomínat a když už vzpomínáme, tak z hudby teď budeme vzpomínat opravdu na úplný pravěk. Rok 1981 a jedna z mála nizozemských kapel, které vůbec tady na Hit Radio hrajeme. Stars on 45 a stejnojmenná srdcovka, tedy Stars on 45. Na Hit Radio. Rok 81.

0: s číslem 3, U2 Ordinary Love, tedy obyčejná láska. Ono se řekne obyčejná láska, ale kolikrát člověk tak může mít rád, tak opravdu z lásky, co? Dvakrát či třikrát to ne, jednou je dost. To jo, to by byla hezká písnička.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: 12 hodin 17 minut posloucháte Hit Radio, Jirka Pelnář s váma. Díky za všechny reakce, které posíláte na 777-937-777 jako vzpomínku na vaše poslední zvonění ze střední školy. Máme tady kromě zpráv taky hlasovky.
2: Nazdár, no hele tyjo, já si svoje poslední zvonění nepamatuju, to si vůbec nevybavím, jaký my jsme to vlastně měli nebo neměli, nebo jestli to vůbec bylo, nebo nebylo. Ale nevím proč, ale vybavím si poslední zvonění ze Zdrávky, z Ústí, a protože jsme měli základní školu a vždycky tam měli pak to poslední zvonění a nevím proč, ale prostě si to pamatuju, jak oni tam vždycky lítali prostě v pláštích, prapodivně prostě vymouděný, namalovaný, nenamalovaný a stříkali na lidi vodu a malovali jim na obličej. A možná si to pamatuju právě, protože si člověk jako říká, tak, který nás budou jednou léčit.
0: No jasně. Jako na rovinu člověk musí být trochu šílený, aby šel dobrovolně do českého zdravotnictví. Takže tuhle srdcovku s číslem 4 posílám do každé nemocnice, čekárny, lékárny, k zubařům, na chirurgii, na porodní sál, prostě kamkoliv. Tohle teď potřebujete slyšet, jestli patříte mezi bílé pláště. Reggae to Sunshine! Jumbo, jumbo.

0: Ano, slyšíte správně. Adele v srdcovkách.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A možná si říkáte, proč tady hraju v srdcovkách zrovna Adele. Vždyť to vlastně jako není starý song, je stále aktivní zpěvačka a tak dále. Ale pozor, jo. Zaprvé, tenhle hit vyšel skoro před 20 lety. Fakt, v roce 2008. To je úlet. A za druhé, Adele dnes slaví narozeniny a její hity se nám zarily hluboko pod kůži a proto i Adele má své místo v našich srdcovkách. No a skoro 20 let od svého posledního zvonění má taky Tomáš, který píše zprávu. My jsme tenkrát málem vytopili školu. Nakonec jsme stáli na náměstí a vybírali peníze. Jeden pán se mnou málem popral, protože jsem ho zlil vodou, když byl v obleku. Na moji obranu musím říct, že mohl klidně jít kudykoliv jinudy, ale šel záměrně přímo přes nás. Nakonec na nás zavolal policajty a oni nás rozehnali. Ikonický. Vážně. Díky moc za tuhle zprávu. Hele, takhle se ale stávají přesně ty legendární příběhy. A přesně v tomhle já jsem na tvý straně. Teď mohlo jít kudykoliv jinudy. On to udělal stejně schválně. Stejně šel na nějakou zkusku, kde nechtěl bejt a tak se nechal záměrně takhle jako zlejt. Takže jste úplně jako v pohodě. Poslední zvonění, tak to je téma dnešních srdcovek. Dáme si srdcovku na přání a teď pozor. Chtěl bych vědět, kterou píseň, který hit jste měli nejradši na střední škole. A třeba i v jakém to bylo ročníku, nebo aspoň v jakém roce. Cokoliv si k tomu vzpomenete, jestli vás to bavilo třeba, já nevím, na vodě, když jste byli ze školou, nebo když jste byli na lyžáku, cokoliv, nějaký příběh, můžete klidně doplnit, ale to nejzásadnější je píseň vaší střední školy. Pište na 777-937-777 nebo posílejte hlasovky.
2: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz.
3: Pipit. Paráda. Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělej s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
11: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majálesu.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Eva Farna a Mirai. Novinka, vzpomeneš si ve 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my vzpomínáme na Hit Radio na písně, které jste měli nejraději na střední škole. Já jsem chodil na střední v letech 2.1 až 2.5 a za nás tenkrát frčeli Black Eyed Peas a hit Let's Get It Started, který dokonce jsem měl i potom jako na maturitním přetančení, jo? Na maturáku, slavnosti přetančení. Tak, no a jaké to byly vaše hity? Ptal jsem se, dostal jsem odpověď na čísle 777-937-777. Těch odpovědí je tady hodně, ale vy poznáváte, že jsem vybral jednu jedinou. A to od Zuzky, která píše, já jsem na střední škole milovala Hotel California jako novinku a ta láska mi vydržela dodnes. Tak pokud by to šlo, prosím o ní. Eagles a bezesporu jejich největší hit z roku 75.

0: Tak takhle zní Hit Radio, když si diktujete muziku vy. Eagles, Hotel California, srdcovka na přání, rok 1975.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A pozor, přestože dnešní srdcovky končí, tak vy si užijete opravdu ty ikonické legendární hity, jako hrajeme tady v srdcovkách, stejně tak jako třeba i Eagles. Tento víkend, protože my pro vás chystáme na Hit Radio, když je ten prodloužený víkend retro víkend, a to pozor, už od pátku od 7 hodin od rána až do neděle do 18 hodin uslyšíte ty nejhranější hity za posledních 20, 30, 40 a vlastně možná i 50 let, jako jsme to slyšeli právě teď. Posloucháte Hit Radio, srdcovky jsou za náma, za chviličku například Linkin Park, bude taky Adam Ďurica s hitem Mandolína, a když jsme si dneska povídali o posledním zvonění, tak ještě tady mám jednu zprávu od Karla, který píše: ahoj, já jsem potkal za poslední týden asi 4 party maturantů v jeden den, co měli poslední zvonění. Každá chtěla peníze, už jsem neměl. Ani QR kód jsem nevyužil a jejich nejčastější věta byla: vždyť jste byl taky mladej, tak nám něco přispějte. Tak jenom chci vyřídit všem maturantům, že mladej pořád jsem, ale peníze netisknu. Zdravím. Dobrý, tak jo, tak prosím vás, jestli máte doma maturanty, který teprve jako čeká poslední zvonění, tak jim řekněte, ať teda nepoužívají tuhle větu. A jestli máte nějakou dobrou výmluvu, jak se vymluvit z toho, že už nechcete nikomu dávat peníze, klidně si můžeme udělat zítra nové téma a budeme si dělat poznámky, protože party maturantů na poslední zvonění ty budeme ještě tento týden 100% potkávat. Za chviličku tedy další hity a teď vzpomínka na dnešní snídaní šampionů.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne, a ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout, ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
4: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena, a pak ho nemůžeš sundat?
3: No to mi někdo vysvětlete, jo, to
5: holky. Nesmíš mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
4: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
5: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
4: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na habla, jako takhle.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je retro víkend Hit Radia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro víkend Hit Radia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
6: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
7: Vínečko, pohoda.
6: A slimáci jsou taky fuč.
7: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
6: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Májové dny v online shop.cz.
8: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
1: Under Armour makes you better.
11: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na Under Armour.
12: Lázeňský dům Perla, spa resort Lednice a obec Lednice vás zvou na májovou slavnost, která se uskuteční v sobotu 16. května v prostorách Lázeňské kolonády od 12 hodin. Čeká vás bohatý kulturní program, den otevřených dveří Lázeňského domu Perla, prohlídka prostor i názorné ukázky procedur. Těšíme se na vás 16. května ve 12 hodin. Vstup zdarma. www.lednicelázně.cz.
13: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea doručování květin po celé ČR.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Plotní ulici u křižovatky s Komárovskou probíhají přípravy pro uložení kontejneru. Počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Jo, ještě beton.
3: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
4: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
7: Potřebuješ.
6: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
7: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
8: Hakr Brno CZ.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
0: Je 13 hodin, dobré odpoledne. U zpráv přeje Lucie Daňková. Nájmy v prvním čtvrtletí opět rostly oproti konci loňského roku o více než 2%. Metr čtvereční se v Česku v průměru pronajímal za 340 korun. Nájemné rostlo ve všech krajských městech, kromě Karlových Varů, Pardubice a Olomouce. Nejvíce zdražilo v Liberci. Na některé zdravotní benefity firem pro zaměstnance se nově nebude vztahovat limit 50 tisíc korun za rok pro jejich osvobození od daně. O jaké preventivní programy půjde, popisuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
9: Budou to investice do například onkologických preventivních programů, kardiovaskulárních preventivních programů, diabetické screening, tedy diabetického rizika a další vlastně preventivní programy cílící skutečně na prevenci chronických chorob, které nás v českém zdravotnictví trápí nejvíce.
0: Na tyto preventivní programy by měly být stropy vyšší. Změna bude podle ministerstva předložena formou poslaneckého návrhu. Herečka Jiřina Bohdalová má svoji poštovní známku. Aršík obsahuje 5 různých motivů, které připomínají klíčová období jejího života a kariéry. Edice je určena nejen pro běžné poštovní využití, ale také pro sběratele. Jiřina Bohdalová oslavila v minulých dnech 95. narozeniny. Teď ještě pohled k nám.
10: Brno se chystá rozšířit průmyslovou ulici. V letech 2028 a 2029 by se měla proměnit ze současných dvou na čtyřpruhovou se středním dělícím pásem. Důvodem jsou plány na rozšiřování průmyslové zóny Černovická terasa a také napojení na plánovaný sjezd z dálnice D1 do průmyslové zóny.
11: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop z balonky i hemky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
10: V Brně a na jihu Moravy si dneska užíváme polojasnou oblohu a 29 na teploměru. Opět nás ale může potrápit silný vítr.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
12: A my pokračujeme dál, 13 hodin 3 minuty, taky přeju dobrou chuť k obědu, pokud jste vyrazili o chviličku později než vaši kolegové. Důležité je, aby jste byli stále ale v doslechu Hit Rádia, protože my i v této hodině budeme rozdávat krásné ceny. Mám tady připravenou rodinnou hru Surikarty, což je denní výhra, ale pořád tento týden hrajeme o tu hlavní výhru, což je 10 000 na nákup. Před prodlouženým víkendem to se hodí. Tak za chviličku aktuální informace, jinak podrobnosti na webu hitradio.cz. No a teď dáme si opět ty nejlepší hity, které můžete slyšet v Česku kolem 1 hodiny odpoledně. Odpoledně? Pak jsem to řekl. Odpoledně. Tak jo, tak je to slovo, který neexistuje, stejně tak jako úvod k tomuto hitu. Tam se zpívá Unten lieben langen loben, taky to nic neznamená.
1: Hit Radio City Brno.
13: Unten lieben langen
8: 1000 lumen.

0: Naše aktuální novinka na Hit Radio Rehab in my head je 13 hodin a 14 minut. Za jedinou SMS-ku 10 000 na nákupy v mobilní aplikaci Tesco Mobile. Chcete? Jo, není problém. Tohle my tady umíme. Stačí poslat vaši oblíbenou SMS-ku od baby nebo od dědy, co jste kdy dostali, a poslat ji do naší soutěže. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Tento týden máme téma tady SMS-ky pro rodičů, protože hrajeme s Tesco Mobile a to je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc, tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel. A SMS-ky v rodině, tak to je prostě nejvíc. Jo? My mezi sebou vlastně sdílíme všechno. Celý život. Humor, lásku, bizáry, ale i ty nejdůležitější události v našich životech. Pošlete do hry SMS-ku od vašich prarodičů. Jste ve hře o 10 000 korun na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a zároveň se také ale dostáváte i do hry, a to o 4 prémiové mobilní telefony. A to konkrétně Xiaomi Redmi Note 15 4G. Dáme vám rovnou 4, že jo, abyste se potom v rodině nehádali, kdo má nejlepší mobil. No a v průběhu celé soutěže, celé naší hry, tak každý den ještě vyberu takhle jednu SMSku, stejně tak, jako to udělají i Jasmin s Michalem a Davidem ve snídaní šampionů, která od nás dostane Surikarty, což je rodinná karetní hra, která je vytvořená psychologem, a to přímo na míru vlastně každé rodině, aby trávila víc času spolu a zároveň, aby se lépe poznali. No a dnešní výherní SMSka, která stále je ve hře i o tu hlavní cenu, tak je od Niny. A ta píše: dostala jsem od babičky zprávu. Ahoj holky, přijďte si pro pizzu, už je hotová. Babi. Babička tím samozřejmě myslela pizzu, kterou se tenkrát pokoušela pro nás po domácku udělat, ale nevěděla, jak se slovo pizza píše. A výsledek v té SMSce, kde je použito tedy c místo dvě z, vypadal prostě úžasně. Přesně tak, jak to tady posílám. Takže ty si to dokážete každý představit. Když ještě jednou to bylo napsáno. Ahoj holky, přijďte si pro pizzu. Už je hotová. Babi. Nádherný. Děkuju za tuhle zprávu. Tahle zpráva tedy získává naši denní výhru. No a zítra opět pokračujeme. Jaká je nejoblíbenější SMSka od vašich prarodičů? Máte nějakou? Pojďte ji přihlásit do hry na webu hitradio.cz.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Je to hezký. Je to hezký Atmo Music Andělé na Hit Rádiu ve 13 hodin 26 minut a to v úterý 5. května. Já jenom doufám, že jste včera nebyli s autem v myčce nebo nedej bože o víkendu nemili okna. Dneska totiž přijdou bouřky a pár dnů tady zůstanou. Říkám si vážně, jako najednou ta předpověď meteorologům vyjde? To je prostě Murphyho zákon schválnosti a vždycky je to potom, co uděláme nějaké podobné rozhodnutí. Já jsem třeba dneska ráno ještě před rádiem přivezl z půjčovny vertikutátor a odpoledne musím vertikulovat trávník a zasít novej. A musím to prostě udělat dneska, protože ho zítra musím vrátit. A do toho mají přijít ty bouřky. Najednou, teda, jo? Najednou to vyjde. Tak proč o tom mluvím? No jenom proto, že pokud jste poslední dobou opravdu udělali nějaký fakt chytrý rozhodnutí, který ho budete dřív nebo později litovat, tak v tom nejste sami. Jsem v tom s váma a proto si my zahrajeme na Hit Rádiu Hit na přání za chviličku Shakira, Daisy Rascal, Loka. Protože si říkám, že občas na některé naše rozhodnutí bychom toho Loka potřebovali. Možná i dva.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2. Průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3. Plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
9: Na proměnu Brna nemusíte mít super schopnosti. Stačí se zapojit do participativního rozpočtu Dáme na vás. Přihlaste svůj nápad na paro.damenavas.cz a proměňte ho ve skutečnost. Nový park, naučná stezka, lanové hřiště nebo cokoliv jiného. Ukažte svou sílu, posuňte Brno k lepšímu. Ale pozor, čas máte jen do 15. května. paro.damenavas.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Shakira na Hit Radio Zitem Loka, je 13 hodin 37 minut. Když byste si otevřeli okno a koukli se ven z okna a zaposlouchali byste se, tak uslyšíte tohle. A to je ticho před bouří, protože dneska odpoledne mají přijít bouřky. Ovšem, pořádná bouře bude taky od 15 hodin tady u nás na Hit Radio, protože odpolední bouřky, tak ty budou jak venku, tak i v našem vysílání. Odpoledne v 15 hodin začíná naše odpolední show, tak jestli máte dneska opravdu jako den blbec a potřebujete zvednout náladu, a nebo už prostě jenom nemůžete, i přesto, že jsme teprve v úterním pracovním zátahu a stejně tak jako Evanescence toužíte po někom, kdo vás přinese zpátky k životu v této písni, tak naše odpolední show to přesně udělá. Jo, to je taková naše resuscitace pro vás, která vás vezme zpátky k životu.

0: Alex Warren na Hit Radio s hitem Ordinary, tedy obyčejné. Já doporučuji, najděte si překlad tohohle hitu. Je to opravdu krásný vyznání lásky, které se vyjímá z obyčejnosti. No a platí to i pro náš budoucí sexuální život, ten se taky bude vyjímat z obyčejnosti. Prý naše partnery a partnerky už brzy nahradí roboti. Ale pozor, žádný anduly nebo nafukovací nebo silikonový pany a panáci, ale prostě roboti, jo, skutečný jako roboti, ze železa, na baterky, do elektriky, prostě roboti, zajímavý. Asi se nemusíme bavit o tom, jestli je to opravdu jako hudba blízké budoucnosti nebo ne, možná, že opravdu ano. Já spíš si jenom říkám druhou věc, a to, že jestli se potom budou prodávat, až vám doslouží, jo, nebo budete chtít třeba novej model a budete ho chtít prodat, tak konečně trh s ojetinama bude mít to pravý zboží.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče, a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
4: Family Day ve Family City. Neděle 17. května od 12 do 17 hodin. Těšit se můžete na bohatý program plný zábavy a vystoupení. Rytířské turnaje, adrenalinová bike show Vaška Koláře, akrobacie na koních, valašský silák, železný zekon, cukrová vata a popcorn zdarma a spoustu dalšího. Akce se koná v areálu vedle Merlinovy farmy. Vstup je zdarma. Family Day v neděli 17. května ve Family City. Bývalé Excalibur City.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
5: Mirá,
6: Rybičky,
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů,
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Single X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
1: Hit Radio.
11: Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
12: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Divoký byl a čmelák. Tady u nás na Hit Radio se proletěl po rozkvetlé louce ještě předtím, než nám začne pršet v Česku. Je 13 hodin 54 minut, za chviličku nejnovější zprávy, do té doby ještě například Rose, Bruno Mars nebo Vanessa Amorosi. Hit Radio.

0: Rose a Bruno Mars na Hit Rádiu jako poslední hit mezi 13. a 14. hodinou a před námi nejnovější zprávy.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnské ulici Strážní probíhá až do konce května oprava povrchu vozovky. Počítejte s kyvadlovým provozem jedním jízdním pruhem. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
5: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když se to má podařit.
6: I'm Ariana Grande. It's Hozier.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dnešek je světovým dnem hygieny rukou. Letos probíhá s heslem Sekundy zachraňují životy, umýte si ruce. A přechází v době výrazného vzestupu nákaz žloutenkou typu A v Česku. Odborníci připomínají, že hygiena rukou by měla být samozřejmým návykem pro každého z nás. Hasiči by dnes se chtěli zmenšit plochu požáru v Českém Švýcarsku z 20 hektarů na 10, ale ideálně až na 5. Původně hořelo na více než 100 hektarech. Naposledy jsou dnes na hašení použity a nasazeny vrtulníky. Příčina zatím není známa, stejně tak ani výše škod. Kapitán hokejové repre Roman Červenka na gala večeru hokejista sezony potvrdil start na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku.
8: Já věřím, že i ty prostě čím víc těch těžkých zápasů a těch momentů, které jsou prostě náročný, tak věřím, že mě někam posouvají prostě jak v té psychické náročnosti, tak i v té fyzické. A když ta sezona byla náročná, teďka playoff byl náročný, tak prostě ještě šance hrát za národňák, tak tam prostě chci bejt. Celý ten štáb má končit, radím a pokud mají zájem, tak prostě já jsem zdravý, nedovedu představit říct, že ne.
7: 40-letý útočník je dvojnásobným světovým šampionem, letos nechyběl ani na olympiádě v Miláně a na nadcházejícím turnaji by měl patřit k lídrům týmu. Teď ještě pohled k nám.
1: Nový kabát dostane brněnský park Danuše Muzikářové. Městská část Brno-Střed už hledá firmu, která park upraví. Součástí prací je vybudování nových cest, stromořadí s terasami nebo fontány. To vše za víc než 70 milionů korun. Park je pojmenovaný po dívce zastřelené v srpnu 1969.
9: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.
1: Polojasná obloha a na teploměru i 29. Takové počasí nabídne dnešek v Brně a na jihu Moravy. Opět pozor na silný vítr.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: 3 minutky po 2 hodině odpolední posloucháte Hit Radio. A co, už u vás prší? Jestli ne, ono to přijde. Alespoň si tedy meteorologové neustále vyhrožujou. My si dáme další hity, takhle mezi 2. a 3. odpolední, který vás zvednou ze židle. Poetika, Meduza, taky Carly Rae Jepsen. A zároveň tady mám velmi významný průzkum a my budeme potřebovat zjistit, jestli odborníci mají pravdu, anebo ne. A pokud jste někdy žádali někoho o ruku, nebo naopak jste byli požádány, anebo klidně vlastně i požádání v dnešní době, tak Vás se to bude týkat nejvíc. Vás budu potřebovat už za chvíli na WhatsAppu Hit Rádia na čísle 777 937 777.
2: Hit Rádio City Brno.

Poetika na Hit Radio chviličku před čtvrt na tři. A teď pozor, jste ženatí? Nebo vdané? Nebo jste někdy byli? Ano? Výborně, skvělý. Tak zaplať pánu za to, že teď posloucháte Hit Radio, protože já teď potřebuju vaši pomoc. Mám tady průzkum, který uvádí, že 32% mužů žádá o ruku naprosto nevhodným způsobem a v doslova, teď se mluvám, ale cituju, debilní chvíli. Jak to je? Jak je to u vás? Jak jste to zažili? Dejte vědět na 777-937-777. Pojďme zjistit, jak to je v Česku, jestli opravdu mají odborníci pravdu, jestli to je 32% chlapů, jo? Zajímá mě, jak jste byli požádány, dámy, a jestli to opravdu bylo v ten idylický filmový moment, a nebo naopak to bylo prostě v tu nejméně vhodnou chvíli, a nebo jestli se to pokazilo, nebo pánové, co vám se jako u toho všechno stalo. Těším se na vaše zprávy, dáme to dneska dohromady, telefon číslo známe, můžete psát zprávy, anebo klidně, protože samozřejmě čtvrt na tři máte spoustu práce, můžete posílat hlasovky, jo, na stejný číslo 777-937-777, a když jsme tady u těch svateb, tak si dáme jednu z novomanželského tance.

Krypt Zitem Superheroes, tedy superhrdinové. Hele, každý chlap asi, když žádá o ruku, tak se v tu chvíli cítí tak trošku jako superhrdina. Ovšem, jak to tak vypadá i podle vašich zpráv, tak jsme teda jako dost jako joudové, teda musím říct. 32% mužů prý žádá ženu v naprosto nevhodnou chvíli a naprosto jako nevhodným způsobem. Ptám se, co u vás, vaše žádost, a nestačím se divit. Třeba tady. Ahoj, mě manžel požádal úplně v nevhodnou chvíli, protože ten den jsme se strašně pohádali, já jsem odjela k rodičům a už jsem se vracet nechtěla a on mi napsal, že pokud to chci ještě zkusit, ať za ním přijedu. A když jsem teda přijela, tak jsem byla ještě uplakaná v nervech a on poklekl a brečel taky, takže potom se ten pláč změnil na šťastný a teď spolu budeme 7 let. Denča. Dobrý, není špatný, ok. Ahoj, mě manžel požádal po celodenním trajdání po městě, já byla upatlaná, upocená, žíznivá a ani nepoklekl, že ho teda jako bolí koleno, ale teda omlouvá ho, že to bylo v mé milované Vídni a hned potom mi koupil studené pivo. Tu sklenici mimochodem máme doteď doma. Takže i tak to bylo krásný. Míša. Dobrý, to já jako rodilý Plzeňák oceňuju, žádost o ruku pivem, super, akorát ten půl litr jste tam krásně museli teda. No další, ahoj, žádost o ruku od manžela, bída. Koukala jsem na film a říkám, je, oni se berou ve dvou sami, to je super nápad. On, jo? No tak to taky tak uděláme. Já na to, tak jo, super. On, kdy? Koukni na termíny na úřadě. A bylo to. A já si myslela, že mě ještě teda jako požádá nějak romanticky a to bylo všechno. Do měsíce jsme byli svoji, už jsme spolu 8 let, ale té žádosti jsem se vlastně oficiálně nedočkala. Veronika. Jak říkám? Jouda. Jsme joudové. Ty tady další zpráva. Ahoj, mě požádal po telefonu. Co? No tak to si dáme už za chvíli. To si musíme přečíst.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia na Hit Radio ve 14 hodin 23 minut. Povídáme si na téma žádost o ruku v nevhodnou dobu. Jak to bylo u vás? Nestačím se divit. Kamča píše: ahoj Jirko, mě požádal o ruku manžel po telefonu. A sice na pořádnou dálku, já jsem pracovala v Praze, bydlela na ubytovně a on na ubytovně v Jablonci. A aby jsme stihli svatbu do konce roku s možností získání služebního bytu v Praze, tak by to prý říct osobně nestihl. A tak jsme se teda jako vzali. Byla to poslední svatba v našem městě v tom roce a nakonec jsme i ten byt po půl roce získali. Jakože rozejít se s někým po telefonu, to už jsem slyšel několikrát, ale požádat někoho ruku po telefonu, to je poprvé v životě. Dobrý. Další zpráva od Market. Ahoj, tak u nás to moc romantické nebylo. My jsme se prostě vzájemně dohodli, že bychom se mohli vzít. Já se tenkrát skoro urazila, protože mi můj manžel místo prstýnku chtěl dát kus, jak já říkám, uřezané trubky. Prý si ho přece neberu kvůli prstýnku. Nakonec jsem si prosadila jednoduché zlaté kroužky. Na podzim slavíme 26 let od svatby. Gratuluju. Gratuluju, máš svatozář. Ahoj, já byla požádána o ruku při gratulaci k svátku. Máme vítěze, opravdu jakože za mě teda asi jako nejblbější žádost o ruku. Při gratulaci k svátku, dovedete si to představit? Ahoj, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a vezmeš si mě? Jako vážně to takhle proběhlo? No hele, pokračuju dál, jo. Takže při gratulaci k svátku asi už mu došly nápady na dárky. Po 10 letech vztahu s dvěma dětma, 3 roky a 3 měsíce. I tak jsem to obrečela, asi v tom měly roli hormony, takže jsem byla nakonec ráda, že to bylo doma a v teplákách. Dobře, pojďme to uzavřít. Chtěl jsem říct jednu věc, nepřišla jedna jediná zpráva, že by žádost o ruku proběhla romanticky nebo nějak jako super skvěle boží, jo? Nic takovýho. Což znamená jenom jedno, že je úplně jedno, kolik procent nakonec, jestli je to těch 32 nebo ne, jak tady říkají odborníci, je úplně jedno, kolik procent žádostí proběhne v nejnevhodnější chvíli. Ale buďte za to rádi, že to takhle proběhlo. Protože evidentně, na rozdíl od těch, co to měli v pohodě, si vy tuhle žádost budete pamatovat do konce svýho života. A nebo manželství.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sí, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Zase lítáš v oblacích.
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
7: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.
9: Oběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
10: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
11: První probuzení na moři?
12: První selfie s delfínem.
13: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
14: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
2: Pivotéka Betel Neškopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betel Neškopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betel Neškopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
8: Radio. It makes me feel alive.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Álvaro Soler na Hit Rádiu, vyloženě letní hit, ještě než začne pršet. Ano, meteorologové na dnešní den ordinují pláštěnky, my tady na Hit Rádiu zase naopak ordinujeme kabáty. Je to tak, dáme si kabát a konkrétně hit, který je vlastně jako už dost starý. Jestli máte pocit, že když jsme vyhráli na Gáno, že už je to pravěk, tak tohle je dokonce ještě starší. Je to rok 1994. Asi to nedokážu teď spočítat, kolik už let to je, ale nějakých desetiletí to bude. Rok 1994, kabát Colorado. A proč si dáme zrovna Colorado? Z toho důvodu, že my vám budeme hrát hity nejenom z

0: devadesátek. Nejenom z milénia, ale taky z osmdesátek a sedmdesátek po celý tento víkend. A ne v sobotu a v neděli, ale prodloužený víkend. To znamená pátek, sobota, neděle. V pátek už v 7 ráno začínáme, končíme v neděli v 18 hodin. Tak pojďme nasednout a užít si tuhle jízdu, která nám oficiálně začne v pátek ráno. Teď na Hit Rádiu, kabáti, Colorado a devadesátky.
1: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy. Jseš kovboj v Colorado, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy a odjel v klidu krás.

0: Leonej na Hitrádiu s Hitem Don't Worry, tedy nedělejte si starosti, buďte v pohodě, přesně, starosti hoďte za hlavu, pokud nevíte jak, tak dál poslouchejte Hitrádio, protože od 15 hodin vás čeká taky naše odpolední show a ta vždycky dokáže zahnat strasti života jako v co nejrychlejším, doslova rekordním čase. Mají na to vždycky 3 hodiny, každý den od pondělí do pátku mezi 15 a 18 a jejich čas začíná už za chvíli. Já jsem Jirka Pelnář a budu se na vás těšit zase zítra v pravé poledne, kdy startují srdcovky Hitrádia. Tak se smějte.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
2: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe mám jako jejo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
3: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
2: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
4: holky. Smíš mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
3: Já jsem si říkal, jestli jsi tam měla místo bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
4: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
3: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na habla, jako takhle.
1: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Dress code na tenhle víkend. 90. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života. Retro Víkend.

0: najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
1: Bill C, René Dank a Luca Brasi. Headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
2: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
3: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
4: Jedinečný cyklistický zážitek ve Vinařském ráji. Seriál Direct Road Classics startuje už 16. května na Jižní Moravě. Tak se přidejte do pelotonu nebo přičte účastníkům fandi. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
5: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Krásné prosluněné odpoledne na Hit Radio City Brno už startuje odpolední show.
1: S vámi Peťa Tomanová, Igor Doležal a bude to tady jako mega ostry, bych vám chtěla říct.
0: No to jo? Bude, no tak to, aby jsme si dávali bacha na pusu, Peti.
1: My dva rozhodně.
0: A nejenom na pusu. Tak ale, to až za chviličku, máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. No a jak se dívám, tak v Brně v Plotní ulici, křižovatka s Komárovskou, probíhají přípravy pro uložení kontejneru. A to už probíhá od včerejška, tak snad už přípravy doběhnou. V Brně v Jihlavské ulici v úseku mezi ulicí Netroufalky a vjezdem do fakultní nemocnice máme hlášeny práce na silnici. Silnice je uzavřená, tak bacha na to. A pokud byste projížděli na Brněnsku ve Zbíšově, ve Sportovní a také Větrůvka ulici, tak tady probíhají práce na vozovce. No a na trase z Pohořelic na Mikulov u Nové Vsi narazilo nákladní auto do dopravní značky. Tady máme zase omezení provozu. Přejeme šťastnou cestu, vaše dopravní info volujte kdykoliv na 546 220 220.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
4: Od výkopu až po klíč. Co to je?
5: To je Stalpe.
4: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Češi letos budou pracovat na pokrytí veřejných výdajů přesně 155 dní, tedy o den méně než loni. Den daňových poplatníků, pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občanů, letos připadne na 5. června. Informoval o tom Institut liberálních studií, který termín vypočítává. Muž zadržený kvůli podezření z otrávení dětské výživy chce prokázat svou nevinu. Slovenský rodák žijící v Rakousku vyšetřovatelům dal k dispozici své chytré hodinky. Zkoumají také data z navigace jeho automobilu. Muž je bývalým zaměstnancem výrobce dětské výživy. Doma u něj se našlo větší množství jedu na krysy. Horská služba na Šumavě eviduje první případy uštknutí zmíjí obecnou. Muž se s hadem setkal na Modravě. Záchranáři ho převezli do nemocnice, kde ho ambulantně ošetřili. V ten samý den došlo minimálně ke dvěma dalším případům. Tak na to myslete a buďte na turách obezřetní. V Karlových Varech se dnes večer rozhodne o domácích volejbalových šampionech. Karlovarsko v 5. finále hostí obájce titulu Pražské Lvy. Poslední bitva o zlato začne v hale míčových sportů přesně v 18 hodin.
7: Adla v práci a šupajdíte na zastávku městské hromadné dopravy, tak to se vám budou hodit. Naše aktuální informace máme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
8: Dobré slunečné odpoledne všem posluchačům Hit Radia City Brno. Z pohledu hromadné dopravy je odpolední špička teprve ve svém počátku. U vybraných spojů tramvajových linek 3, 4, 5, 6, 9 a 10 prosím počítejte s nepravidelností okolo 10 minut z důvodu dopravní nehody a následného zdržení v uzlu Česká. V případě autobusových a trolejbusových linek evidujeme hustší provoz v tradičních lokalitách v oblasti Staré Osady, v oblasti Zvonařky a také Komárova. U linek 44, 77, 78 a 84 proto evidujeme nepravidelnost od 4 do 10 minut. Šťastnou cestu a příjemné odpoledne vám přeje Martin Koudelka.
9: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem oslave www.balonky.cz.
7: 25 stupňů, tolik měříme v Brně a okolí, máme slunečno a to nám vydrží celý den. Co se týče těch teplot večerních, nočních, tak nám klesnou pouze na 12 stupňů, což je hodně dobrá zpráva. No a pokud se ptáte, jak bude zítra,
0: ano,
7: tak to už o 2 stupně naměříme méně. Má pršet i ve čtvrtek, ale pozor, jestli čekáte na zprávu, jak bude o víkendu, tak pátek, sobota, neděle bez deště. Haha.
0: Tak ať to vydrží.
2: Hit Radio City Brno.
0: Bylo 15 hodin, startuje dneska už úterní odpolední show, no a za chviličku na Hit Radio City Brno přivítáme několikanásobnou mistrně Evropy v Taekwondo ITF Elišku Trčkovou.
7: No prostě dobře kope, no.
0: A nejenom kope. Takže pokud máte na Elišku nějaký dotaz, klidně nám napište nebo zavolejte. Držte palce, za chviličku rozjíždíme náš odpolední vlak.

0: Na Hit Radio City Brno dozněla kapela Krištof, Obchodník s deštěm, a my dneska nic prodávat nebudem, i když na druhou stranu možná můžem. Protože dneska tady máme hosta, kterého byste rozhodně nechtěli naštvat v úzké uličce, už se usmívá, ale úplně ho chcete slyšet tady u nás v Hit Radio. Eliška Trčková je pětinásobná mistrně Evropy v taekwondo ITF, srdcařka z Brna a holka, která začala s bojovým sportem už ve 4 letech. Pěkně. Letos znovu ovládla evropský šampionát, a to ve sportovním boji Matsogi, a přivezla domů další medaile. Eliško, vítej.
1: Dobrý den. Ahoj Eliško, já mám první dotaz, jo, na tebe. Hmm? Jak se vůbec 4leté dítě, protože ty jsi začala ve 4 letech, jak se dostane k taekwondu? Jestli to byl nápad rodičů, anebo si třeba

0: do všeho, co znašla po býváku.
1: No, tak byl to nápad mámy, ta prostě hledala nějaký sport, kdyby jsme se hýbali a zkoušela jsem karate, kung fu, no prostě všechno možné. A pak jsme došli na taekwondo a tam byl jako super trenér, parta. A hnedka mě to uchvátilo, že jsem začala tam a od té doby mě to drží. Ale až později mamka zjistila, že se i bojuje, no, to byla trošku v šoku.
2: Aha. A pamatuješ si vůbec třeba svoje první tréninky?
1: Nepamatuju, ale mamka to vždycky dokumentovala a někdy se mnou i cvičila, protože tam byla taekwondáček, to cvičí rodič s dítětem a pamatuju si z fotek, že prostě jsme dělali kotrmelce a byli tam spolu, ale jako, že bych si přesně vybavila víc, tak to ne, no.
0: Takže tvoje mamka netušila, že se u toho bojuje, jo? Ona si myslela, že tam jenom budete nějaký něco.
1: Ona si pro ně myslela, že prostě opičí dráha, pak že si jako zacvičíme sestavy. A pak až jsem jako postupně postupovala a měla jsem modrý pásek a začala jsem bojovat, tak byla hodně v šoku. Myslím, že to chtěla ukončit, ale taťka i já jsme do toho se tak jako zažrali, že prostě jsme pokračovali.
2: Hezky. A vysvětlíš vůbec našim posluchačům, třeba Peťa Tomanová kolegyňka říkala, že vůbec nemá tucha, co to taekwondo je?
0: Já jsem se na to potom podívala na YouTube, jo, a já jsem hlavně celý život říkala, to blbě víš, já jsem říkala taekwondo místo taekwondo a konečně už to vím. No.
2: Super.
1: Tak je to korejské bojové umění sebeobrany a jako kdyby jsou tam různé disciplíny. Jsou tam ty sestavy, to se jezdí úplně na začátku, to je jako taková choreografie technik. A pak se postupně, jak se zdokonalujete, tak přejdete na boj a to už je takový ten kontaktní, jak máte chrániče a prostě snažíte se nabodovat. A pak tam máme další tři disciplíny, speciální techniky ve výskoku. To skáčem prostě třeba 2,20 a kopete do desky nahoru. Mm-hmm. Pak máme ještě sebeobranu. To je taková nacvičená sestava, ale to mě moc jako nejde, no, bych řekla. A poslední je vyrok.
2: To je zajímavé.
1: Prý nejde. Nebo jela jsem to jednou v životě a moc dobře to nedopadlo. Byla to spíš taková improvizace, než nacvičené.
2: Že, děcka, já jsem mistrně Evropy, pětinásobná v taekwondo ITF, ale sebeobrana mi moc nejde.
1: To je speciální disciplína, to se prostě ve třech nacvičíte nějaké techniky, abyste se nějak jako, vypadalo to zajímavě a hustě, ale když jsem to jela já, tak jsem to popletla s celým týmem, takže to vlastně byla improvizace a taková jako zrovna co kdo sjede, no.
2: A poznali to?
1: No, nepoznali to.
2: No, tak vidíš.
1: Sjeli jsme to dobře, ale nebylo to nejlepší.
0: Nevím, jestli to tady zaznělo, ale to by je 17 let, je to tak?
1: Ano, je mi 17, no.
0: Co teda děláš mimo taekwondo? Dobře, už jsme si řekli, co to je za sport. Tak kdo je Eliška Trčková, když zrovna tam nedělá ty kopy různý a tak, machy?
1: Tak když nesportuju, tak většinou třeba jdu s kamarádama ven, jakože pak třeba chodím do divadla někdy a ráda vařím. To je jako, jo.
0: To je dobrý. Ahoj, já jsem Eliška, ráda kupu a ráda vařím.
2: A prosím tě, používají tě kámoši jako ochranku?
1: No někdy jo, že třeba když jdem a vidí jako takového většího chlapa a nebo třeba nějaké opilce, tak prostě mě jako tak strčí před sebe, abych jako šla já první, no.
0: Takže počkat, oni vlastně chtějí, aby si s nima chodila, že jsi její takový osobní bodyguard, ne?
1: No, to snad ne, ale možná je to jako i na party třeba důvod, proč jako...
0: A možná by ti měli začít platit, jo? Nějaký kapesný za to. Já bych to do toho šla.
2: Já taky. Každopádně, pokud byste na Elišku Trčkovou měli jakýkoliv dotaz, klidně nám napište na Instagram Hit Radio City Brno, případně zavolejte na 546 606 606. Teď si dáme muziku a za chvilku pokračujeme.

0: Na Hit Radio City Brno v dnešní úterní odpolední show dozněli pánové z kapely One Republic a teď se znovu rozezní Eliška Trčková, která je naším dnešním hostem a je to obrovitánský talent z Brna. Je to pětinásobná mistrně Evropy v taekwondo ITF a tomuto sportu se věnuje od svých 4 let. Někteří si pravda v té době hráli třeba s panenkama, že Peti?
1: Já s barbínama, prosím.
0: Já teda nevím, co jsem dělal ve 4 letech, ale do základní školy, respektive v rámci základní školy jsem chodil do háčkování, třeba.
1: Ježiši, ale tak háčkování, to je škoda, že jsem tam nechodila, teďka by mě to přišlo vhout, víš, Eliško?
0: Ale Eliška Trčková, ta to vzala pěkně od podlahy, protože začala si s bojovými sporty.
2: Je to tak, no. Hmm. A třeba dělala jsem i keramiku chvilku, ale...
0: To je nuda, ne?
2: No, vyhrálo bojové umění, no.
1: Tak tam jako vybiješ ten adrenalin, že jo?
2: Je to tak, no, mě to fakt jako opravdu pomáhá, že jsem pod stresem, tak prostě jdu si zabouchat do sklepa, kde máme tělocvičnu a fakt jako mi to pomáhá, no.
1: Ale hlavně letos si znovu obhájila titul juniorské mistrně Evropy ve sportovním boji, kterému se říká Matsogi, jo, a domů si přivezla i další medaile. Co je, jestli můžeš říct posluchačům, co je to Matsogi, protože v minulém vstupu jsme si říkali, co to je taekwondo, tak jaký je v tom rozdíl? Já teďka jako jsem trošku zmatená.
0: Já bych řekl, že to je kletba na soupeře.
1: Matsogi, něco ano, jak jako Wingardium Leviosa, ne, to není...
2: Dá se to tak říct, ale spíše to jako disciplína a jde o to, že jste proti sobě a prostě musíte nabodovat více bodů než soupeř. Máte jako techniky, které můžete použít jako kopy, údery a tak, oni to různě obodují rozhodčí a kdo má víc a prostě převahu, tak vyhrává. No.
0: A počkej, máte na sobě nějaké jako body?
2: My nemáme, máme chrániče, které nás jako kdyby chrání.
0: Jako čidla, víš?
2: Ne, čidla. To ne.
0: Kopneš do hlavy, sepne se čidlo za 10 bodů.
2: Ne.
0: Videohra.
2: No, záleží to všechno na rozhodčích, tam jsou 4 rozhodčí a ti to prostě bodují, no. A záleží zrovna, jak co vidí, no. Někdy ten kop třeba nevidí, že nenabodujou, ale je to o nich, no. Co jak to nabodují.
1: Ale co zranění, protože u takových, jako když musíš někoho takhle vybodovat, jo? To mě to připomíná, jak jako spíš v řízení, že? Vybodovat. Takže někoho musíš vybodovat, skopat, nebo já nevím co všechno, tak se musí i ten dotyčný zranit.
2: No, to taekwondo je spíš takové lehké, oproti ostatním bojovým umění, třeba jako MMA, že tam je to jako light umění. Takže my se jako nabodujeme, jak máme ty chrániče, tak většinou jako se nezraníme. Třeba jako může být lehký otřes hlavy, nebo třeba zlomený nos, nebo modřina, ale jako, že by nás prostě úplně zničili, tak to ne, no.
1: A ty jsi říkala, že jsi měla zlomený nosík, že?
2: Já teďka ho mám takovej trošku nakřáplej, no.
1: Ale to prej nejvíc bolí, já teda naštěstí musím zaklepat, že se mi to nikdy nestalo, to prej hrozně bolí.
2: No, musím uznat jako, že když smrkám, tak fakt jako prostě cítím,
1: že tam něco není v pořádku, nějaký kůstky chybí.
2: Cítím trošku tu bolest, ale jako to časem sroste, bych řekla, no.
1: No a bylo třeba kvůli tady těm zraněním nebo kvůli něčemu jinému nějaký moment, že si to chtěla vzdát?
2: Většinou mě ty zranění spíš posunou dál, že třeba když jsem si něco udělala, tak mám větší motivaci se vrátit jako o to silnější.
0: Aby jsi to oplatila, že?
2: No.
1: Já ti ten nos zlomím taky.
2: I to je motivace, ano.
0: Prosím tě, píše Martin, jsi z Brna, cítíš, že reprezentuješ Česko anebo i svoje město?
1: Brno.
2: Tak samozřejmě cítím, že reprezentuji i Brno, protože jsem v Brně vyrostla a trénuju tady už odmala. Hlavně v mém oddíle, který pro mě má velkou podporu a vždy mě jako hnal dopředu. A pak samozřejmě jsem se posunula na úroveň České republiky a začala jsem reprezentovat i tu Českou republiku.
0: A kdyby se měla třeba vychválit a zmínit tvůj domovský klub?
2: No, jakože klub Brno je opravdu super. Máme jako trenéra Libora Macháně, který je prostě taky světová jako špička. Teď už sice nezávodí, ale ve svém jako době, kdy závodil, byl fakt jako extrémně dobrý. Mm-hmm. Takže ten je pro mě velkou inspirací a hodně se mi věnoval skrz přípravu. A pak samozřejmě i ostatní trenéři, kteří jako se na tréninku nám věnují.
1: A když mluvíš o trenérech, tak máš třeba nějakou hlášku, kterou máš vyloženě vyrytou v hlavě od trenéra, kterou ti třeba říká každý trénink?
2: To asi úplně nemám, ale třeba když bojuju, tak po mě řve jobčagi, ruce, doljo. To je prostě kombinace, která je 3 techniky a která prostě trenér chce, aby furt jezdila.
1: Tak počkej, řekni to ještě jednou, co to je?
0: A pomalu?
1: Jobčagi,
2: ruce a doljo.
1: Jobčagi, doljo.
3: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
4: Paráda. Já vidím.
3: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Májové dny v onlineshop.cz.
5: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
7: No proto.
6: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
8: Na proměnu Brna nemusíte mít superschopnosti. Stačí se zapojit do participativního rozpočtu Dáme na vás. Přihlaste svůj nápad na paro.damenavas.cz a proměňte ho ve skutečnost. Nový park, naučná stezka, lanové hřiště nebo cokoliv jiného. Ukažte svou sílu, posuňte Brno k lepšímu. Ale pozor, čas máte jen do 15. května. paro.damenavas.cz.
9: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD. Hlavní partner Majáles.
10: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
11: Tweet, tweet.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: ladíte úterní odpolední show Hit Radio City Brno. No a my samozřejmě pokračujeme s Eliškou Trčkovou, pětinásobnou mistryní Evropy v Taekwondo ITF. Co pak?
1: No nic. No.
0: Letos si z mistrovství Evropy přivezla další obrovitánský úspěch. Zlato ve sportovním boji Matsogi, stříbro v týmovém sportovním boji, stříbro v týmových technických sestavách a bronz technických sestav individuálních.
1: Já to tady právě už tím...
0: Ano, to jsou ty medaile, kdybyste náhodou jako přemýšleli, co to tady je. Zapa zvuk.
1: Ale Eliška nejela na žádný vejlet, Eliška jela vybrat nějaký medailový sklad, takhle to o tom svědčí v podstatě, protože my jich tady máme fakt hodně, jo. Ale Eliško, když ti někdo řekne, ukáž koup, jo, nějaký, jdeš do toho, ukážeš?
2: Určitě.
1: Jo. A jaký vždycky předvedeš?
2: Asi jobčegy. To mám jobčegy. Takové nejradši, no.
1: A kdybys měla říct, co to přesně jako jobčegy je, tak vykopnu třeba, nevím, pravou nohu úplně nejvíš, nebo co to znamená?
2: No, je to jakože boční kop, jedno jestli pravou nebo levou nohou, a jakože snaží se kopnout co nejvíš, většinou hlavu se snažíte trefit.
1: Jo, většinou hlavu. No. Takže když tě někdo, takhle, a doporučila bys to i lidem, kteří třeba jdou temnout právě uličkou, jo, někoho potkají, někdo je chce napadnout, tak tohle je ten kop, který by si doporučila i na sebe obranu?
2: No, já bych doporučila zdrhat, jako první. Upřímně, ani já bych nešla jako do potyčky, že bych radši utekla. Ale když už to musí být, tak ještě jsem to nezažila, ale asi bych použila jobčegy, no.
0: To by se asi někteří divili, ne?
2: No.
0: Jemná mladá holka, že? Říká někdo.
1: No. To takový to, prej, co to děláš? No jobčegy, ne?
2: Asi by to nečekali, ale překvapila bych, já si myslím.
1: Hele, a co třeba vaši v obýváku, jako,
0: právě.
1: Nejsou jako takový rozladění, že bys tam, že jim tam třeba rozbíš nějaké věci, víš?
0: Jako
1: sošky.
2: No, no, to bývávalo. My jsme dřív cvičili v obýváku, že jsem jako trénovala na vyražeče a kopala tam, no pak přišel soused většinou, že jako mu dupem, protože bydlíme v paneláku, že jako mu trošku děláme otřesy.
0: Tak si mu to vysvětlila, ne?
2: No, párkrát jsme mu to vysvětlili, ale pak už byl trošku víc naštvaný, takže už jsme to nechali a máme teďka tělocvičnu dole, no.
1: No a teďka teda doma už vůbec netrénuješ, jo?
2: Já trénuju, máme jakože ve sklepě máme postavenou vlastní tělocvičnu, takovou menší, kde trénuju s taťkou, který mě taky hodně připravuje.
0: Aha.
2: A tam trénuju, protože doma už to nešlo.
1: Ale no. Víš, co mě se líbí, že do sklepa chodím trénovat. Já myslím, že do sklepa se chodí pít víno, jo? Ale Eliška Trčková tam chodí ne slopat, ale kopat.
0: Trénovat. Super. Eliško, aktuálně navštěvuješ určitě střední školu.
2: Navštěvuju gymnázium Křenová v Brně. A
1: umí kopat a ještě je tak chytrá. To je neuvěřitelné.
2: No, nevím, jestli chytrá, ale zatím nějak prolézám.
1: A čím bys si chtěla být jako v dospělosti? Jestli to teda opravdu je ta profesionální dráha, kterou ty už jdeš? Taekwondo, ITF, anebo by si chtěla potom jako trošku změnit dráhu. Teďka doufám, že jako si zacpou už i všichni trenéři a tak, všichni podobní.
2: No, do budoucna bych se chtěla věnovat tomu sportu hlavně, ale musím mít nějakou i školu, takže bych šla směr zdravotní a protože mně se přijde, že jako zranění a tak souvisí s tím zdravím, takže mě to láká jako objevit jako to lidské tělo.
0: Takže
2: tím směrem bych šla.
0: Takže vlastně v rámci Taekwonda ITF si uděláš na nějakých třeba mistrovstvích světa nějaké zranění, sama si to sešiješ.
1: No, no spíš ne, ona někoho přepere a pak mu pomůže. Takhle.
2: Tak jsou dvě možnosti, no. Lepší je ta druhá, no.
1: Co, OK, to byla Eliška Trčková. Jakože asi největší můj úkaz, jako co se týče toho, když je někdo tak mladý a už je tak úspěšný, jako nikoho takového jsem ani nepotkala asi.
0: Eliško, a na který dosavadní úspěch si nejvíc pyšná?
2: No, hodně se mi povedlo v roce 2024, jak jsem získala 3 zlaté medaile. To byl asi můj největší úspěch. A samozřejmě teďka jsem pyšná na svoji zlatou medaili, kde jsem se vrátila po zranění a bylo to pro mě jako takové, že to fakt znovu dokážu a týmové Matsogi, kde prostě ten tým byl.
0: Tleskáme, hezky. A máš nějaký nejtěžší zápas v kariéře?
2: Nejtěžší zápas jsem měla asi teďka v tom Řecku, jak jsem šla to finále za ty týmy, protože tam byly emoce, všechno a už jsem byla i rozlámaná, takže ten zápas pro mě byl asi nejtěžší, no, jak psychicky, tak fyzicky.
1: V Řecku?
2: Jo, jo.
1: Takže jsi nemohla úplně užít jako moře, sluníčko a tak?
2: No, bylo to tam začátku 2 dny, to jsme si užili, podívali jsme se, ale pak začala ta závodní atmosféra, kdy jsme jezdili na halu a tak.
0: A máš nějakou vtipnou historku třeba ze závodu?
2: No, tam je toho spoustu vtipného, že jak jsme ta parta, tak vždycky to je zábava, ale třeba atmosféra, když jako se začíná, tak prostě každý tým zvedne jakože ruce a udělá se taková vlna a prostě všichni se připojí, že jako jde vidět ta společnost, jak to funguje.
1: Takže mexická vlna se vždycky udělá.
2: A zvládli to i rozhodčí teďka na... jak jsme byli v Řecku.
0: Hezky.
2: Připojili.
1: To je hezký rituál, to se mi líbí, to by mohlo být úplně v každém sportu.
0: Já si myslím taky, no. Moc děkujeme za návštěvu, přejeme ti hromadu úspěchů. Je něco, kam by si chtěla, nebo čeho by si chtěla dosáhnout?
2: Můj teďka cíl je asi vyhrát mistrovství světa, až bude, protože teď jsem ho prošvihla, takže tam asi budu směřovat a dál se zdokonalovat v bojovém sportu.
1: Počkej, a ty se s Eliškou loučíš, že ona tady ještě bude chvilu?
0: Tak ještě nám bude ukazovat nějaký kop, ne?
1: Ne, ještě tady bude. Ty už bys ho vyháněl, jako vůbec ne, ještě si tady hezky hačí, ještě budeme pokračovat.
0: Tak dáme ještě činasky, první signální a možná zbude čas i na Pink.

0: Ladíte Hit Radio City Brno, toto byly Činasky první signální, no a samozřejmě my pokračujeme ještě s pětinásobnou mistryní Evropy v Taekwondo ITF Eliškou Trčkovou. Eliško, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Bavíš se dobře?
1: Jo, bavím. Ale bohužel už je skoro konec, jo? Teďka jsme se pořádně rozjeli. Ale když tady vidím ty naskládané medaile tvoje, taky si nám může říct, kde ti tak jako hezky visí. Nebo je máš někde poličce, protože ty už na to budeš potřebovat nějakou obrovskou skříň za chvilku.
2: No, teďka ty nejcennější mám vystavené u postele, aby prostě jsem to měl jako připomínku a zbytek, některé dám třeba dědovi, ten má taky pár, a zbytek dáváme do skříně, se zálohuju všechny.
1: Do skříně?
2: Od dětství, no.
1: A jaké je pro tebe tady z těch jako nejcennější a proč?
2: Pro mě je nejcennější to individuální macogi většinou, protože na to fakt jako nejvíc dřu. A pak teďka to týmové, tam totiž prostě byla emoce, všechno. A bylo to za ten tým, to jsem měla poprvé v životě, takže to bylo takové jiné, no.
0: A máš třeba i nějaký jakoby rituál předtím, než jdeš na boj?
2: Nemám, jako soustředím se sama na sebe, ale zároveň si dokážu povídat se všema, že nejsem stresař, takže mi vlastně nevadí jako dál si povídat a jako neřešit to, že se nevystresuju a pak to dopadne někdy i líp, než kdybych se zbytečně stresovala.
1: Rozhodně. Eliško, co tě nejvíc na taekwondu baví, nebo případně na macogi, jo, mně se líbí hrozně to slovo, protože jestli by si to mohla přidat potom další mladé generaci, která si třeba říká, nebo rodiče si říkají, na co já tak dám toho svýho, nebo tu svou holčinu, co by tak mohl dělat za sport, jo, tak proč zrovna taekwondo?
2: No, je tam jako hlavně celý ten pohyb, že prostě to dítě se už od malička jako začíná hýbat a zvyká si na různé typy pohybu a ve všech kluboch v České republice jsou prostě tréninky s dětma a rodiči, že se je dohromady stmelují, což mi přijde jako super, že se vytváří dobrý vztah a i do budoucna to je prospěšné, protože já od té doby mám super vztah s rodiči, že od té doby mě podporujou, takže to je fakt super a
0: hezky.
2: Víceméně v klubu je hodně, takže to je rozšířené, takže se dá trénovat kdekoliv.
0: A ty jsi říkala, že jsi začínala trošku v nějakém jiném odvětví, jakoby bojovém. Co to bylo?
2: Já jsem zkoušela pro mě kung fu, si myslím, ale to jsem měla týden tam a pak jsem zjistila, no pak jsem fakt jako odešla dveřmi pryč.
1: To kung fu ne, jo?
2: Kung fu prostě ne.
0: Tak ono, jako když to vezmeme, jo, tak ono to zní takhle, že?
2: To možná.
0: Tak to byl Bruce Lee.
1: A to jo. Je to bylo kung fu, jo?
0: Ano.
1: Já už se to začínám starat. Já už jsem ráda, že vím, co to je taekwondo, jo? A mám vím tady, počkat, první dvě číslovky, co jsem se naučila. A to bylo, no, kdybych si to tak zapamatovala, tak by to bylo lepší, ne? Ale je to hna je jedna a tul je dva, že? Ha, já už můžu dělat chvaty.
0: A kdyby si chtěla nebo měla poradit rodičům, kteří zvažují právě o tom, že by svoje dítko dali.
1: To jsem teď říkala právě.
0: Já vím, ale zvažovali víc klubů,
1: jo.
0: Tak ten váš? Znovu?
2: Tak ten můj doporučuju nejvíce všeho, protože znám ty lidi a vím, že jsou fakt super. A je tam i ten individuální přístup, takže ten jako je opravdu super. Takže Taekwondo klub Brno doporučuju.
1: Hele, bylo to tady s tebou úplně super. Musím ti říct, že ty jsi tady, někdo by mohl říct, 17-letá mladá žabka, no vůbec ne. Víte, co to je? Víte, kdo to je? To je mistryně Evropy. Taekwondo ITF, jako boží.
0: Hezky, pěkně. Eliška Trčková, taková tichá voda, co ty břehy fakt jako mele.
1: Já si myslím, že k tomuhle už není co dodat. My ti přejeme, aby se ti dařilo. A když tady vidím ty vysázené medaile, tak tobě se bude dařit velmi. Tak se měj krásně.
2: Děkuju.
0: A tu další nám přijď ukázat zase, jo? Měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti posprátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
4: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
5: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
6: No jaké bys chtěla?
5: No přece ty z Baumaxu.
6: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
5: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
9: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Single X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.
3: Rádio City Brno.
13: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Hit Radio City Brno, toto byla Miley Cyrus a je velká škoda, že tady nemáme webkameru, protože s Eličkou Trčkou ještě Peťa trénuje a je to zajímavý pohled. Přál bych vám to, ale za chvilku to určitě uvidíte na sítích Hit Radia. Jedeme na silnice, máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí a pokud jedete na trase z Brna na Svitavy, tak na kruhovém objezdu u Černé hory došlo k nehodě, zdržíte se tam nárazově zhruba ještě půl hodinky. A pokud jedete z D1 194. kilometr do Brna od Prahy, stojí porouchaná dodávka, připravte se na zdržení v koloně a je to od popůvek už, bacha na to. A také D2 na 3. kilometru ve směru od Brna na Bratislavu, tady stojí odstavené nákladní auto, dejte majzla. Přejeme šťastnou cestu, vaše dopravní info volujte kdykoliv na 546 220 220.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
3: Pivotéka Better než Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Better než Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Better než Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
4: Máme 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. V Národním parku České Švýcarsko dál pokračuje hašení rozsáhlého požáru. Hasiči by dnes chtěli zmenšit plochu, kde zasahují, z 20 hektarů až na 5, při nejhorším na 10 hektarů. Naposledy jsou dnes také v akci vrtulníky. Příčina požáru zatím není známá, ani výše škod. Na Česko se prý ženou bouřky. Předpovídají to meteorologové, podle kterých hrozí zejména na západě a severozápadě našeho území. Ve východní polovině Česka pak bude dál sucho, teplo a větrno. Až do odvolání tam proto platí upozornění na nebezpečí vzniku a šíření požárů. Online služby státní správy se průběžně upravují. Jsou tak pro uživatele jednodušší a spolehlivější. Na e-portálu České správy sociálního zabezpečení došlo k dalším změnám. Jakým, to ví mluvčí úřadu Sandra Vár.
5: Říkají zejména online služby registrace zaměstnance a online služby jednotné měsíční hlášení. Zaměstnavatelům je umožněno dohlásit za zaměstnance prostřednictvím podání REGZ údaje.
4: Jde to u zaměstnanců, kterým práce skončila v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku. A závěrem ještě hokej. Česká reprezentace je ve Švédsku. Nároďák na severu Evropy dnes zhruba za půl hodiny čeká první trénink. První zápas švédských her pak naši odehrají ve čtvrtek proti domácímu výběru. Turnaj je generálkou na světový šampionát, který začne už příští týden.
6: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
7: Dobrý den z dispečinku dopravního podniku. Aktuální dopravní situace se nese v duchu hustého provozu, jak v samotném centru města, v oblastech Zvonařky a Staré osady, tak také ve východní části města. Zatímco v centru města se u okružních linek 44, 84 a také linky 77 jedná o obvyklé nepravidelnosti okolo 8 minut, v oblasti Horních Heršpic dochází ke zpožďování spojů linek 49, 50 a E50 až 18 minut. Podobné zdržení pak očekávejte také při cestování linkou 78 v oblasti ulice Hanácké v Tuřanech. S nepravidelností provozu do 6 minut prosím počítejte také při cestování linkou 3. Pro ověření aktuálního času odjezdu u nepravidelnostmi postižených linek proto doporučujeme využít aplikaci DepMob Info. Pohodový příjezd do cíle vám přeje Martin Koudelka.
8: Krásný den přejí Balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
9: 26 stupňů, hezký, slunečno, hezký. To bychom si jako víc mohli přát.
0: 27.
9: Možná,
6: 27, tak to nebude, protože zítra se ochladí na 24 stupňů, má dokonce sprchnout. Já se podívám, jak jestli to bude nějak kritické, ale ne. Má být polojasno, zataženo přes den a večer má až pršet, takže si myslím, že naprosto v pořádku. A hlavně víkend má být slunný, sice nějakých 21 stupňů, ale nemá pršet.
0: Hezky. Hit Radio City Brno. Krátce po 16. pokračuje úterní odpolední show. Zdraví vás Igor Peťa.
6: Krásné odpoledne.
0: Mám trošku strach teď.
6: Jak to?
0: Nevím, jak to tady do 18. zvládnu, protože Peťa se od Elišky naučila jakési chvaty, hmaty.
6: Taekwondo.
0: Au, nechni.

0: Jsme moc rádi, že jsme si v odpolední show Hit Radio City Brno dneska pěkně zasportovali po 15. že?
1: A já už umím pozdravit v tělocvičně, v taekwondu, protože my jsme tady měli mistryni Evropy, jo, taekwondo ITF Elišku Trčkovou a naučila mě, jak pozdravit tělocvičnu, protože ostatní mi nešlo.
0: Tak, ale možná Eliška by si dokázala poradit s těmi Unterwassermany, kteří rozesílají falešné SMSky, možná i vám tady u nás v Brně nějaká přišla. Ale pozor na to, policie varuje, že se jedná o nový případ podvodů. Totiž vám může na mobil přistát SMS oznámením, že jste se dopustili dopravního přestupku a že musíte do 3 dnů uhradit flastr. No, ale ve zprávě je také internetový odkaz, který vyzývá k vyplnění osobních údajů a údajů k vozidlu. Pokud to pak vyplníte, odešlete, tak vás to přesměruje na internetové bankovnictví a prašule potom odchází podvodníkům. Bacha na to.
1: Ale když se podívám na takové ty nejčastější podvody, tak třeba vám už to taky přišlo, že vaše zásilka je zadržena, doplaťte nějakých 260.

0: 16 korun.
1: Ano.
0: A víš to, kolik lidí má jako někde balíček na cestě, takže to, že někomu skočíš na špek, jo, tak je jasný. Třeba mně přišla zpráva, mami, nefunguje mi telefon, zavolej mi. No vzhledem k tomu, že nejsem máma, tak, tak čivava by mě napsat nemohla. Takže to bylo jasný, ale kolik lidí takhle muselo vlastně tomu uvěřit, že?
1: Co ty víš? Máma.

0: Tak schválně, kdo z vás, kromě Peti, si vzpomene, ze kterého filmu tento snímek je?
1: Já vím.
0: Divoké kočičky.
1: Jo.
0: Coyote Ugly, panečku. Leon Rimes a Can't Find the Moonlight. Viděli jste, že film je inspirovaný skutečným barem Coyote Ugly?
2: Améru.
0: No v Améru, v New Yorku. Bylo to krásné. Viděl jsem to dvakrát.
2: Ale já si myslím, že to je spíš inspirované vyloženě každou holkou, která třeba tam letěla, jela nebo kamkoliv do velkého města a chtěla tam prorazit, jo. Takže proto si myslím, že to bylo tak silný a zanechalo to stopu.
0: Ano, a herečky si dokonce museli projít speciálním barovým tréninkem, aby zvládly chorošky na pultu s prací s lahvemi, víš, takové ty.
2: No jak házeli.
0: Ano.
2: No. Ono to je těžký, že?
0: To jako není žádná sranda, že?
2: Jako každý asi z nás někdy viděl nějakou barmanskou show, jo. A viděli jste třeba někdy, že barmanovi upadla láhev a rozbila se?
0: Hm? No, já jsem to zkoušel jednou a stalo se mi to taky.
2: Jo, ty jsi to zkoušel, ale ty nejsi barman, ne?
0: To nevadí, ale barmanovi jsem viděl taky, že to upadlo.
2: No, a jako on je to nemilý, no, ale většinou ten barman se předtím něčím posílí, proto mu to spadne.
0: Právě to jsem chtěl dodat.
3: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2. Průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh.
5: Bod 3. Plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
9: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
10: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka? Nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
12: Under Armour makes you better.
13: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
14: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
15: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

좋아진 별 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시

0: to bude asi o lásce, když se to jmenuje Baby Goodbye. Ale Farben, tady u nás ve vysílání Hit Radio City Brno. A my ale teď od lásky půjdeme trošku někam jinam, protože možná si plánujete program díky prodlouženému víkendu. A pokud ještě nemáte nic v plánu, tak doporučíme třeba jarní program ve Vida, tady u nás v Brně, protože samozřejmě mají otevřeno také v pátek 8. května mezi 10. a 18. Čeká na vás celkem 180 hravých exponátů, které si můžete sami vyzkoušet, ale já bych doporučil hru, je úplně nová. A pozor, je k mání pouze v květnu ve Vidě. Jmenuje se Pán peněz a je to hra pro děti v expozici, kdy si vyzkoušíte, jaké to je být třeba ochráncem peněz, tajným agentem anebo finančním esem.
1: To je dobrý, já si myslím, že děti, když se to budou učit už od útlého věku,
0: tak budou takovou... moc finančně gramotní.
1: To je super, protože já jsem takovou hru nikdy neměla, pak to tak vypadá. Já vás pozvu do sklepa, jako teda nezavínem, jo, pardon. Podívejte se na webovou stránku sklepbrno.cz, protože tam, jo, se bude psát o tom, že brněnské pověsti ožívají v místech, kde se dějiny psaly už o středu věku.
0: Hezky.
1: No prostě jde o to, že půjdete do sklepa pod Novou radnicí a tam si jako hravou formou a díky expozici Ohnivý kůň a drak, tak se tam seznámíte s dějinami města. To si myslím, že je fajn.
0: No a pokud byste v pátek 8. května neměli nic v plánu, tak doporučujeme vyrazit na Pál, protože klub Merkur opět otevírá své brány a bude to podle toho, co tam na vás čeká, teda fakt jako hodně divoké a velké.
1: No hele, pátek, tam budou 19.30 naše oblíbené Heleniné oči.
0: Ano.
1: Potom tam bude Doga, Škvoři. V sobotu Reflexy, Vesna, Verona a Horký, že Slíže a ještě nemůžu opomenout Desmod.
0: Hezky, takže program jak vyšitý a myslím, že pokud se vypravíte i tímto směrem, litovat nebudete.

0: Za pět minut máme 4:45, ladíte Hit Radio City Brno úterní odpolední show, no a nevěřím tomu, že byste ještě dneska neměli čas na Instagram, Instač.
1: Ale každý ho tam jako sjíždí, že v průběhu třeba pracovní doby my to na vás neřekneme, že jo, my vás teďka nevidíme.
0: Klidně zavolejte, jak dlouho tam jste dneska.
1: Jo, a tak to tam máš napsat ten čas u obrazovky, ale tak teďka jako můžete dát dvě minutky navíc. Podívejte se do našeho příběhu Hit Radio City Brno a tam se ptáme na nejoblíbenější evropskou zemi. Jo?
0: Destinaci.
1: No jestli, tak jako destinace, toto je země, ne? Tak Portugalsko je co? Je to země, destinace, vyber si.
0: Ale podle cestovních kanceláří je číslem jedna Řecko.
1: Jo.
0: No, podle cestovek.
1: Jako, já jsem to řekla blbě, jako jo, Řecko je krásný. Ale aby jsme si řekli, kdo se probojoval do dalšího kola, tak je to Portugalsko, Francie, Itálie, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Norsko, Řecko.
0: No. Jo.
1: Ale třeba já bych, víte co, já bych volila Itálii. A řeknu vám proč. Normálně tam v jednom italském městečku je fontána, ze které neteče žádná voda, jo, na koupání.
0: Ale víno určitě.
1: Jo. 24/7.
0: Prosím tě, jak se to městečko jmenuje?
1: Caldari di Ortona.
0: A teče tam červené, bílé nebo růžové?
1: Hele, nevím, ale prej, jako má to jeden háček. Ono to vždycky má háček. Že to víno tam teče zdarma, jenom pro nějaké poutníky na nějaké trase, jo.
0: A jo, takže dáš si na sebe pytel, ovážeš se špagátem anebo lanem a vyrazíš na túru.
1: Ne, vezmu si na sebe baťoch a budu se tvařit jako poutník.
2: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
3: Bill C, René Dunk a Luca Brasi. To jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
4: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Na proměnu Brna nemusíte mít superschopnosti. Stačí se zapojit do participativního rozpočtu Dáme na vás. Přihlaste svůj nápad na paro.damenavas.cz a proměňte ho ve skutečnost. Nový park, naučná stezka, lanové hřiště nebo cokoliv jiného. Ukažte svou sílu, posuňte Brno k lepšímu. Ale pozor, čas máte jen do 15. května. paro.damenavas.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Jedinečný cyklistický zážitek ve Vinařském ráji. Seriál Direct Road Classics startuje už 16. května na Jižní Moravě. Tak se přidejte do pelotonu nebo přičte účastníkům fandit. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
8: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
9: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
10: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
11: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo. Ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
12: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat?
11: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
13: já smíš mezi tím sníst celou svačinu, jo?
12: Já jsem si říkal, jestli jsi tam měla mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
13: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
12: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na Havla, jako takhle.
14: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio City Brno.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City Brno jsme si malinko zahoblovali, protáhli krční svalstvo s kapelou Liquido, Narkotik. Tak doufám, že narkotik nepatří za volant, to víme, a doufám,
1: kávička,
0: že
1: jo,
0: kávička možná ano, jasně, čokoládka a podobně na nervy, a to možná budete potřebovat, protože jak se tak dívám, nejlepší dopravní servis Brna okolí varuje, v Brně okružní ulice, tady na Kruháči se srazila bohužel dvě osobní auta, doprava tam zpomaluje. Pokud jedete do Pohořelic od Mikulova, tady stojí odstavené osobní auto po nehodě, dejte majzla. Dálnice D52 na 10. kilometru ve směru na Pohořelice, je tam rozházený poliš na silnici. Takže pokud zateplujete barák, vyplavte se tam, třeba tam ještě něco pozbíráte. Na Valensku na příjezdu do Petrovejce ve směru od sloupů bouralo osobní auto s motorkou. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. No a na příjezdu do Brna na Slatiny ve směru z D1 vjezd do Sladově ulice. Tady stojí poruchaný autobus, dejte tam majzla. A také na trase Brno Svitavy za Milonicemi došlo ke střetu tří osobních aut, projíždí se Kyvadlově a nárazové zdržení tady může být zhruba do 10 až 15 minut, a to v obou směrech. Přejeme šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
4: Direkt pojišťovna vás zve na letošní první díl cyklistického seriálu Direct Road Classics na Pálavě. Jízda skrze Vinařský ráj po uzavřených silnicích je na programu už 16. května a začíná i končí ve Valticích. Tak si ji nenechte ujít a buďte u toho s námi. Přejeme bezpečnou cestu do cíle. Vaše Direct pojišťovna.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
1: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Dneškem oficiálně začala květnová výzva do práce na kole, pěšky či poklusem. Akce má města, týmy i jednotlivce motivovat k udržitelné dopravě. Účastníkům podle organizátorů může do života dostat více pohybu a také duševní pohody. Letos se do výzvy přihlásilo 55 měst, včetně všech krajských, s výjimkou Karlových Varů. Druhým dnem dnes pokračovaly státní maturitní zkoušky. Psaly se povinné testy z českého jazyka a literatury. Zítra pak budou studenti psát těžší test z matematiky a volitelných cizích jazyků. Období ústních zkoušek potrvá od 16. května do 10. června, přičemž termín určují ředitelé škol. Až 5 let hrozí strojvedoucímu osobního vlaku, který řídil s téměř 3 promile alkoholu. Vyjel na trase mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. Na jeho dost nestandardní chování policii upozornili svědci. Strojvedoucí totiž cestujícím neotevřel dveře a pomalu se rozjížděl. Čeští tenisté odehrají druhé kolo kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům v pražské O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu 18. a 19. září. O2 aréně hrála naposledy v roce 2013.
7: A pokud rádi jezdíte šalinou nebo tramvají, je to úplně jedno?
0: Já jezdím moc rád.
7: No tak v Brně hlavně šalinou, že jo? No tak máme pro vás aktuální informace přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
8: Na pravidelnost provozu linek městské hromadné dopravy stále dopadá hustý provoz, který se aktuálně zrcadlí ve zpoždění linek projíždějících oblastmi Židenic, Zvonařky a také Horních Heršpic. Dobrou zprávou je, že nepravidelnosti autobusových linek projíždějících uvedenými lokalitami se ve většině případů pohybují do 7 minut. Odstraňování následků dopravní nehody aktuálně zpomaluje provoz autobusových linek u zastávky Lesná nádraží. Zde počítejte se zdržením okolo 5 minut. V případě tramvajových linek je situace o poznání příznivější. Provoz je plynulý, případné nepravidelnosti mají pouze nárazový charakter a nepřesahují hranici 3 minut. Klidný zbytek dne vám přeje Martin Koudelka.
9: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
7: krásných, nádherných 26 stupňů v Brně a okolí. Sluníčko nám teda zapadne 20 hodin a 16 minut a noční teploty klesnou jenom na 12 stupňů, takže nějaká lehčí bundička to rozhodně vyřeší a jistí. Zítřejší den, tak to nás čeká 23 stupňů, má pršet, ale stále se koukám, že jenom až k večeru, někdy 7. večer a dál, jinak přes den má být jasno a polojasno.
5: Hit Radio City Brno.
0: Úterní odpoledne v plném proudu, těsně po 17. na venku ještě krásně šajnuje, tak si to užívejte i s muzikou od Hit Radio City Brno. A teď si dáme dámu, která o víkendu měla koncert na největší pláži Copacabana.
7: Shakira.
0: Ano, bylo tam přes 2 miliony lidí a víš, co bylo nejpěknější?
7: Co?
0: Že to bylo gratis.

0: jak říká jeden můj kámoš, já jsem tak šťastný. Venku se nám konečně začíná jařit, což je super zpráva. Dneska, když jsem jel do rádia, tak jsem na Mendláku viděl na té ceduli MHD 30,7 na sluníčku.
1: Oh, už je to tady.
0: Popolední, no,
1: no jasně. A už to všude kvete, už to jaří, už se to tady pupení.
0: No teda všude úplně ne, kromě tvé terasy, ne?
1: Jako, já se vám přiznám, možná se mnou budete soucítit, třeba to máte stejně. Já jsem poprvé v životě se snad hrabala v hlině, dětství nepočítám. A my jsme sázali kytky, jo, a bylinky a takové věci. A víte co, já to vidím někde na sociální síti, na Pinterestu a vidím tam, jak máte tu paletu, jo, tak do toho se dá prostě udělat jako takové, jak
0: kdy... Květináč.
1: No, takové květináče, jo. A já říkám, tak tohle přesně chci, no, ale takhle přesně to nevypadá.
0: Chudák Michal.
1: Takhle přesně to nevypadá. Protože my zahradničíme s ChatGPT. To je teďka náš nejlepší kámoš, jo. Já se tam třeba ptám, proč mi ten koriandr uvadal, jo. Co se děje, co jsem udělala špatně. Jo?
0: Zalíváš to?
1: Zalívám, ale já mám pocit, že něco jsem zalila moc a něco zas málo.
0: Poslouchá nás nějaký zahradník nebo zahradnice? Klidně zavolejte na 546-606-606. Máme tady pár dotazů.
1: Já bych se jako chtěla hlavně zeptat, jestli má smysl tam mít všechny ty bylinky, máme tam tymián, rozmarín, koriandr, pažitka, všechno, co existuje.
0: To máš mátu? V jednom květináči, jo?
1: Ne, máme víc toho. A nebo jestli si tam všude zasadit kapradí, jo? Protože to mě prej nezdechne.
0: Kapradí, jo?
1: No to mi řekli, že když tam není sluníčko přímý, takže kapradí je úplně nejlepší.
0: Tak to já teda mám svůj balkon,
1: no.
0: Jo, a ten na tom místě, jak je, tak na něho svítí od 12 asi do 8 do večera, ale jako hodně, takže já budu mít rajčata jak dacan poprvé v životě.
1: Ale tak ty, jako jsi fakt šikovný, jo? Možná, že ty by ses v tom zahradnictví, kde jsme byli, protože v Juliánově je hezké zahradnictví, to doporučuji, tak jako podpoříte lokální, že jo? A počkat, a podpoříte ty lokální a tam vlastně se to hemžilo všema takovýma těma jako už seniorníma zahradníkama, jo?
0: Víš
1: a
0: co?
1: Já jsem tam přišla s kabelkou, ne? A teďka jsem se tam začala fotit s těma kytkama, ne? Jakože moje poprvé v zahradnictví.
0: Já jsem si vysadil krásné rajčata, viděla si, že? Pochval mi je.
1: Nádherný, nádherný.
0: Bazalku tam mám. Když jsem to ukazoval kámošovi, tak on říká, že jsou dobrý mičurin.
1: Mičurin? Co to znamená?
0: To asi zahradník po Brněnsku.
1: Tak já jsem mičurenka.

0: Jedna z prvotin Tomáše Kluse, která prorazila do světa české hudební scény.
1: A já jsem ji slyšela úplně na začátku jeho kariéry.
0: Já taky, no.
1: To bylo na Kamínkách. No, já teďka nevím, kde to je, jak jsou Chřiby.
0: Daleko od Brna.
1: Ano.
0: Tak, ale my se samozřejmě o Tomáše Kluse přesuneme opět do ulic Brna. A musím říct, že někdy fakt strážníci městské policie Brno to mají komplikované, protože není vždycky stejné to, co dělají dva, totéž.
1: Jako co dělá jeden? No to není nikdy stejný.
0: No právě, to je jako zajímavé, že? Víš, nám řekne Markéta Skřivánková, tisková mluvčí městské policie Brno.
2: Pěkný den vám i posluchačům Hit Rádia City Brno. Rozdílný pohled na situaci měli v pondělí brzy ráno dva muži v brněnských Ivanovicích. Jeden z nich chtěl přijet autem do firemního areálu, jenže ve vjezdu údajně stál neznámý muž venčící svého psa a vůbec se prý neměl k odchodu. Řidič na něj údajně pouze zablikal dálkovými světly, aby muž pochopil, že potřebuje zajet dovnitř. Toto gesto majitele psa údajně rozněvalo natolik, že prý začal bouchat do kapoty auta a u toho mu údajně sprostě nadával. Když 53-letý řidič z vozu vystoupil, aby zjistil, co 37-letého muže tak rozčililo, vysloužil si prý od něj facku. Přivolané strážníky ujistil, že je v pořádku a oddechl si, že ani auto není poškozené. O 16 let mladší muž se ke strážníkům choval arrogantně a hájil své chování tím, že mu muž údajně málem zajal psa. Verzi řidiče však potvrdila i přítomná svědkyně. Strážníci tedy pojali podezření z narušení občanského soužití a případem se tedy budou dále zabývat úředníci. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno přeji vám všem krásný den.
1: Jo, podle mě tady nejde o psa, jo. Tady jde úplně o něco jiného. Není nějak teďka jako citově vybočený. Asi.
0: Já si myslím, že dálková světla, když zasvítíš na někoho dálkovýma, víš, přes den, no. Tak a když si světlo plachá.
1: Ale to jsou takové řetězová reakce, jako něco tě naštve. Třeba ho naštvala přítelkyně, jo, potom šel ze psem, chtěl si vyčistit myšlenky a někdo na něj bliká.
0: Dálkovýma navíc. No toto.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Poběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
6: Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
10: Potřebuješ.
9: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
10: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
11: Hakr.brno.cz.
12: Od výkopu až po klíč. Co to je?
13: To je Stalpe.
12: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
14: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka.
11: Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
13: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Další skvělý kytarový nářez, který vás rozhodně nenechá usínat.
1: Zvedne vás ze židle.
0: No to určitě. A nejenom ze židla. Linkyni dozněli Féteru Hit Radio City Brno. No a proč o tom mluvím, tak samozřejmě v tomto čase už někteří na některé může padat tak jako únava, že tu a tam se vám otevře pusinka, zívnete si, pohodička. No, ale víte o tom, že odborníci zkoumali lidské zívání pod magnetickou rezonancí a přišli na to, že při zívání se nám ta tekutina, která je v mozku, pohybuje opačným směrem.
1: No a teďka jako důležitá otázka za mě a za posluchače, čemu je to dobrý vědět, nebo na co to je, že se mi tady opačným směrem prolije tekutina?
0: No, protože jako já na to teda zírám úplně s otevřenou pusou.
1: Já to znám opačným směrem, no když máš kocovinu a jde to úplně.
0: A prej by to podle odborníků mohlo znamenat, že se nám čistí mozek.
1: Aha.
0: A díky tomu samozřejmě do mozku potom putuje nová okysličená krev.
1: Aha, je tak to je ono. To je to, co už jako nějak víme, že zívat neznamená jenom, že jste jako hrozně unavení, ale je to tak, že ten mozek sám si to tak chrání a sám si to organizuje, abyste byli drženi v dělém stavu.
0: A dokonce přišli na to, že každý člověk zívá jinak, jo? Někteří prej používají jazyk i v...
1: Co? Cože?
0: Že při zívání každý pohybuje jazykem trošku jinak. A dokonce u samotného zívání se mezi lidmi právě projevil fakt, že ten jazyk je úplně opačně u každého z nás. To tady
1: úplně
0: píšou.
1: Opačně, jo, no. Ty jo. Já jenom vím, že zívání je nakažlivý, jo. Teď to zkuste, zívněte si a jestli máte vedle sebe nějakého kámoše, ženu, kohokoliv, tak si myslím, že to je taková řetězová reakce. Ale co jako se mně líbí, že oni prejzívají už i miminka v břiše. A jako zívo, natečím tam voda, ne?
0: A některým to zůstává až do dlouhověkosti, že?
1: Zívání.
0: Zívání, no.
1: Zvířata taky zívají.
0: Jo, měl jsem podníka a to je

0: Michael Schulte a Rehab. Mimochodem, Rehab vystoupí v létě v Ostravě na jednom obrovském festiáku. Škoda, že nedorazí k nám do Brna, že?
1: Počkej, ty ani nevíš, co jsi řekl. Byť má být v zimě? Beats for Love v Brně?
0: Tak jo, tak boží, tam asi možná půjdem taky, že?
1: No tak.
0: Každopádně my na Hit Radio City Brno při úterním odpoledni pomaličku budeme končit, ale ještě předtím vás samozřejmě nalákáme na to, co nás čeká nejenom dneska po 18. ale bacha, o tomto víkendu. A startujeme prosím pěkně v pátek v 7 ráno a končíme v neděli večer. Máme retro víkend.
1: Já teďka jsem se úplně zasekla, protože jsem se koukala a úplně jsem teďka natěšená na ten prosinec, jo. Normálně to bude 4. a 5. prosince, jako Beats for Love Winter, a bude to na brněnském výstavišti, tady, chápete
0: to? Takže pecka,
1: ale teď se teda vrátíme k tomu retru, jo.
0: Ano, nové Hit Radio 90 vás bude samozřejmě v našem vysílání provázet už o tomto víkendu. Jak jsme říkali, startujeme v pátek v 7 a jsem moc rád, že v pátek na státní svátek tady budu.
1: Taky celý
0: v tom
1: den.
0: Retro
1: stylu
0: taky
1: já. To ti sluší, že?
0: Tak no jasně, sluší. No počkej, teď bych se měl urazit, ne?
1: Ne, ty to máš, a hlavně všechny ty jako hudby máš naposlouchaný, že jo? Teď za tvých dob jste ještě pouštěli hudbu z CDček, ne?
0: No za mých dob jsme pouštěli hudbu z desek, z CDček, z minidisku.
1: Ty jsi prošel úplně celým tím jako průběhem, víš?
0: No,
1: jako
0: tak
1: tím vývinem.
0: Co si pamatuju. Každopádně dneska po 18. a zároveň také pozvánka na retro víkend s novým Hitrádiem 90, jo? Tak po 18. dneska se můžete těšit na tento úžasný chorál. A není to Dario G, jak byste si někteří mohli myslet, ale jsou to Dream Academy.
1: Já už jsem tady říkala Igorovi, že tady tohle miluju, protože kdekoliv je chorál, tak to tak jako tu písničku úplně pozvedne.
0: Tak si na to počkejte. Po 18. budou i Nancy a Stacy 24/7. Raná 90.
1: Na tohle se, že jo, na tohle se trsalo tak, že věšíš prádlo, mažeš chleba a tak, ne?
0: To já nevím. Ale zapomínáme na 80. léta z Alphaville. Viděl jsem jen několikrát naživo a musím říct, že to byl fakt zážitek.
1: Viděl jsi naživo?
0: Jasně.
1: Na tohle si zase představuju, vzít si takový ty třpitivý oblečky a jenom se vlnit.
0: Jo, 80. léta i dneska samozřejmě po 18. na Hit Radio City Brno, tak si to krásně užívejte. My se loučíme a těšíme se zítra.
1: A představte si, už jenom 2 pracovní dny. Hoho.
0: Hurá.
1: Mějte se, čau.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích?
8: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
12: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
14: firmanazážitky.cz.
15: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery.cartec.cz.
16: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun.
4: Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
13: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
14: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
16: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
14: Hit Radio City Brno.
17: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Plotní ulici u křižovatky s Komárovskou probíhají přípravy pro uložení kontejneru. Počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Si, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zprávce Lucie Daňková. V pátek na státní svátek budou mít velké obchody zavřeno. Prodejny nad 200 metrů čtverečních musí zůstat ze zákona mimo provoz. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
11: Zákaz prodeje se vedle provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních vztahuje též na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů.
10: Naopak omezení se nevztahuje na prodej na nádražích a letištích, na prodejny ve zdravotnických zařízeních, lékárny a benzinové pumpy. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová zvažuje žalobu na premiéra Andreje Babiše. Důvodem jsou jeho opakované výroky o zlodějinách v rezortu nebo o upravených výběrových řízeních. Černochová chce postup konzultovat s advokátem. Kladenští strážníci nově používají dron, pomáhá jim například při pátrání v nepřehledném a špatně přístupném terénu nebo při odhalování černých skládek. Postupně městská policie pořídí dronů více. Sloužit by mohly pak také jako podpora takzvaných prvosledových hlídek státní policie. Příští ročník Rally Dakar odstartuje 1. ledna 2027 a skončí o 15 dnů později. 49. ročník legendární soutěže se po 8. v řadě uskuteční v Saúdské Arábii. Pořadatelé slibují rozmanitou a technicky náročnou trať. Zvýšit by se měl podíl etap v Dunách.
12: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
10: V noci a ráno lokální přehánky nebo bouřky, ranní teploty kolem 12 stupňů, zítra většinou pod mrakem, na západě Čech už chladněji kolem 20 stupňů, na zbylém území 22 až 26 stupňů, odpoledne opět lokální přehánky nebo bouřky, ve kterých bude zesilovat vítr.
13: Hodiny odbyly 18. Startujeme další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. S vámi Michal Pospíchal, přeju hezký úterní večer.

melancholická vzpomínka na dobu, kdy byl svět prostě jiný. Tohle jsme poslouchali v roce 1985. Dream Academy, Life in a Northern Town. Ladíte Hitradio, odstartovali jsme úterní vydání hudebního speciálu Hitradio Classic. Až do 21 hodin pro vás tradičně budeme mít to nejlepší z minulosti, 80, 90 a taky ty největší hity raného milénia. Tenhle rozjetý vlak nezastavuje, naopak jedeme dál. Teď je z písní Come Into My World. O tu se postarala Kylie Minogue. Za chvilku i Meat Loaf, I Do Anything For Love, i to pro vás máme.

0: Krásná věc, Meatloaf, I Do Anything For Love, tohle jsme vám hráli na Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, tímhle budeme pokračovat. Jedna romantiárna za druhou, tohle je norský zpěvák Espen Lind, When Susanna Cries. Taky na tuhle romantickou strunu zadrnkáme už za chvilku. No a z té české muziky, třeba Mňáka až Dorp, i ta je nachystaná v playlistu Hit Radia. Tak užívejte úterní večer.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
3: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
5: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hit Rádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
6: Majáles jede naplno a BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majálesu.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.

Prostě pro vás všechny byla tahle písnička od skupiny Mňák až Dorp. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který teď nabídne jednu dámu. Jmenuje se Paula Abdul. Nejprve začínala jako choreografka, například pro Janet Jackson pracovala tahle dívka, tehdy velmi mladá slečna, která vymýšlela, jak se Janet Jackson bude hýbat na pódiu. Díky tomu se dostala k hudbě, začala sama skládat a pak připravila tuhle fantastickou píseň.

0: Tak jsme si vyhodili z kopítka, tohle jsou 24/7, Take Me Away, záležitost, na kterou jsme vzpomínali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Vracíme se zpátky v čase, připomínáme to nejlepší z minulosti a také nesmíme zapomenout ani na Freddieho Mercuryho. Love Kills, to je záležitost, kterou představil na solové dráze. Místo skupiny Queen si do studia vzal najaté hudebníky. No a s nimi dal dohromady tuhle fantastickou věc, kterou vám na Hit Radio budeme hrát za chvilku. Taky Shania Twain, Catching a nebo Susan Vega.
1: Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je retro víkend Hit Radio. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro víkend Hit Rádia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
2: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
3: Vínečko, pohoda.
2: A slimáci jsou taky fuč.
3: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
2: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
5: Potřebuješ.
4: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
5: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
6: Hakr Brno CZ.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vzpomínka na norsko-dánské duo Aqua My Oh My. Záležitost, která nás vedla k 19. hodině. Ladíte Hit Radio, dobrý večer.
1: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
0: Hit Radio. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Dál vám hrajeme to nejlepší z minulosti. S vámi Michal Pospíchal a přeju hezký úterní večer.

Tak tohle je opravdová klasika You Spin Me Round a Dead or Alive na Hit Radio. Desky budeme roztáčet i v závěru týdne, je před námi další prodloužený víkend, což je samo o sobě skvělá zpráva, přesto všechno to umíme posunout na vyšší level. Na Hit Radio to totiž znamená retro víkend. 3 dny toho nejlepšího z minulosti, v sobotu a v neděli. Pro vás se navíc budou vysílat naši kolegové z Hitradia 90, které si můžete naladit online nebo v dabu. A nachystali si pro vás spoustu fantastických témat, které mimochodem probírají taky ve svém podcastu

0: Čínasky mají novou píseň Dlouhej kouř. Tohle bychom vám řekli, kdybychom byli v roce 1997. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který nás mimo jiné vezme taky do osmdesátek. V létě 1984 na scénu přispěchala rakouská partička Opus s písničkou Life is Life. Prakticky okamžitě tak atakovala nejvyšší příčky hit parád po celém světě. A u nás na Hit Radio bude hrát už za pár minut. Je na co se těšit.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Single X.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
3: www.hrady.cz. Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinovým Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.

Tahle písnička se dočkala řady remixů, my jsme si ji ale zahráli v originále. Na Hitrádiu The Cardigans, La Fool. Cardigans v roce 1996 vydali desku s poměrně úsměvným názvem First Band on the Moon. První kapela na měsíci. Právě na ní se objevila písnička Love Fool, kterou proslavil taky snímek Romeo a Julie, kde se v hlavní roli blísknul Leonardo DiCaprio. Teď se nadechněte a seberte všechny síly. Další písnička vás totiž nenechá v klidu. Budete potřebovat hodně energie.

0: Hit Radio City Brno.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Snadné žít? Tohle heslo razí skupina MIG21. My jsme rádi, že jste si do života přibrali taky Hit Radio. Zní to jako melodie? Ale jo, zní. Sounds Like a Melody je hit skupiny Alphaville. Je potřeba si občas připomenout, že mají víc písní než jen Forever Young. Takhle. Vám budeme hrát už za chvíli v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Hit Radio.
1: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Maja les jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Maja lesu.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Si, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Hit Radio, vy a dalších 60 minut jenom hitů 80. 90. let a toho nejlepšího z milénia. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Peter Gabriel, britský zpěvák, skladatel, producent a taky frontman kapely Genesis, na kterou navázal velmi úspěšnou solovou kariéru. Tohle byl důkaz, připomněli jsme hitovku Sledgehammer. I tohle jsme si pro vás v úterý večer připravili na Hitrádiu. V uších máte hudební speciál Hitrádio Classic. My si teď vyrazíme do Kanady. Právě odtud je Nelly Furtado, oceňovaná zpěvačka, skladatelka, autorka. A pro její kariéru si nabídneme naprosto zásadní hit Turn Off The Lights. Tak pojďme na něj.

0: Tohle nás vrátilo zpátky na taneční parkety. Na žádné pořádné retroparty nesmí chybět Mr. President. A u nás na Hitradio si teď takovou retroparty užíváme v rámci hudebního speciálu Hitradio Classic. Mimochodem, připomínám, je před námi prodloužený víkend a ten celý bude v playlistu Hitradia patřit těm největším retrohitům. Takže pokud patříte mezi milovníky singlů z let minulých, určitě vám srdíčko zaplesá radostí. A radost už za chvilku udělá taky Fancy s legendárním hitem Flames of Love.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
2: Maja les jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majálesu.

přátelé jí říkají J.Lo, jinak ale Jennifer Lopez, legendární postava hudební scény. Hitů, které má v repertoáru, bychom se snad ani nedopočítali. Ten konkrétní se ale jmenoval Love Don't Cost Think a zavedl nás zpátky do milénia. Jako single písnička vyšla přesně v roce 2000, rok později se taky objevila na desce. A co dál? Na Hit Radio si teď dáme absolutní svobodu. Freedom. DJ Bobo.

0: Jedna pecka za druhou, to je panečku nostalgie. Na Hit Radio vám teď byl parťákem Brother Louis. A teď něco, čím oslavíme snad už to léto, které nás se v posledních dvou dnech dorazilo předčasně pozdravit uprostřed kalendářního jara. Adiemus. I tohle uslyšíte v příštích minutách na Hit Radio.
1: Maja les jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

Point Break, What About Us. A to je vše, přátelé. Takhle krásně končí úterní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. A zítra? Zítra je vaše středa, takže muziku nám budete diktovat vy. A objednat si ji můžete klidně už teď na webu hitradio.cz.

Na Hitrádu Imagine Dragons pojďme teď na chvilku zavítat do světa zemědělství. O výrobky zemědělců z našeho regionu máme stále větší zájem. Raději máme maso od prověřeného řezníka. Jahody z farmy

0: dobrým směrem, protože už skončil takový ten trend z těch 90. let, kdy všichni chtěli ochutat něco zvenku a z dovozu a bylo to takový to zajímavý, lepší. Tak od tohohle evidentně už odklon dneska nastal. Lidi hledají zajímavější věci, hledají chuťově originální a zároveň to, když vidí, jak tu věc vyrábíme, jak pěstujeme jabka a jak to děláme, tak určitě má pak výrazný efekt na to, že se za náma vracejí a mají to rádi.
1: Čím to je?
0: Já si myslím, že to je spíše tím, že se lidi přejedli takových těch unifikovaných věcí, které chutnají všude na světě stejně. A ta práce, kterou tomu dáváme, která určitě je veliká, tak je vlastně pak jakoby odměněna tím zájmem o něco jiného. Protože vyrábět věci průmyslným způsobem, tedy mícháním nějakých předpřipravených nebo předvyrobených polotovarů, je věc z mého pohledu snadnější, než to skutečně vyrobit a vypěstovat od tady roubování a od hlíny až po nějaký finální výrobek. Takže myslím si, že ten důvod není tou naší prací, že je spíš tím trendem toho, co lidi dneska vyhledávají, ale zase na druhou stranu díky té práci pak vidí, že ta věc skutečně jako je opravdová a že je z těch základních surovin a hold pracná, ale zároveň pak výrazná a dobrá.
1: Tak se zeptám, jak jste na tom s podporou státu nebo Evropské unie?
0: Já bych řekl, že v Čechách se příliš podpora tomu jakoby lokálnímu, regionálnímu nedělá. Jsou tady takový ty podpory v stylu regionální potravina klasa A, kde my jsme účastní. Na druhou stranu to se úplně jakoby nepotkává s naší cílovou skupinou, kteří pijí naše výrobky. Určitě si dokážu představit, že by v této věci stát mohl udělat víc, například hlavně pro nás zjednodušením administrativy, zjednodušením byrokratických podmínek a hlavně nastavením předvídatelných podmínek, tak aby jsme se pohybovali v prostředí, kde jsou ty pravidla očekávatelní, kde víme, že platí letos, budou platit třeba za 2, za 3, za 4 roky, ale stát nám je strašně rychle a strašně často mění. Takže sice tady existují různé podpory, kterých i my jsme se zúčastnili, třeba program rozvoje venkova, kdy to nám určitě pomohlo k tomu, že jsme nakupovali nové technologie, ať už na zpracování ovoce, nebo na kvašení, nebo na lahvování. To určitě ano, ale ty podmínky a pravidla, na základě kterých je to nastavované, jsou z mýho pohledu spíš vhodný pro velké producenty nebo velké zemědělce, protože ta složitost toho vyřizování je tak velká, že na to prostě potřebujete separátní oddělení v rámci nějakého podniku a my to děláme jako rodinná farma, takže my na to tyhle ty oddělení prostě nemáme a když to má člověk dělat sám, tak to samozřejmě vždycky nakonec udělá. Ale vezme to tak hroznýho času, že zase vám to sebere možnost dělat to, co jste chtěl, tedy vyrábět ty výrobky, za kterýma by lidi měli přijet.
1: Rozumím. EU pro následující období zvažuje zastropování pomoci firmám pouze do určité velikosti. Tak pomohlo by to?
0: Já si myslím, že by to určitě přineslo něco dobrého a určitě by to pomohlo. Otázka je, jestli v našem byrokratickém světě, ve kterém žijeme, se vůbec takovýhle záměr podaří proměnit v realitu. Takže kdyby to tak bylo, bylo by to perfektní, protože to by byla věc, která by nám určitě velmi pomohla, že bychom se mohli věnovat tomu, co máme dělat, a nikoli v uvozovkách vyplňování tabulek.
1: Poslední otázka, kdybyste mohl něco změnit teď hned na přístupu státu nebo Unie, co by to bylo?
0: Je to kombinace. Je to ta administrativně byrokratická zátěž a opravdu ve finále hlavně očekávatelný prostředí, ve kterém máme fungovat. Nám stát třeba chtěl zavést spotřební daň, protože s naším siderem spadáme pod tiché víno, tedy uvažovalo se o zavedení spotřební daně nebo stanovení nějaké výše spotřební daně na tichá vína. A nám to vlastně na 2 roky, kdy se to projednávalo, zásadním způsobem zkomplikovalo život, protože jsme nevěděli, jestli bude ta daň tak vysoká, že už to neprodáme, že budeme muset celý tady naše živobytí

0: zavřít, nebo jestli bude zrušená, nebo jak to bude. V tomhle tom si myslím, že by určitě stát hlavně měl dělat to spolehlivé prostředí, abychom věděli, co máme dělat a podle čeho se máme orientovat.
1: Díky, že jste s námi vysílal. Na Hit Rádiu pokračujeme další muzikou.

0: Hit Radio City Brno.
1: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hruď. Potichu krást jen tvůj stín za záclonou.

0: Kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Hit Radio.

Hit Radio City Brno.

0: Boutique v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Pravda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prase.

0: chcete?
1: Potřebuješ.
0: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
1: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr Brno CZ.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.

0: Od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
2: Pivotéka Betel než kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betel než kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betel než kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.

wish it wasn't so.

0: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
1: Potřebuješ.
0: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
1: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr Brno CZ.
3: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Pivotéka Betel Neškopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betel Neškopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betel Neškopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.

0: Radio City Brno.
1: J-Lo, já tu sám, no jim.
2: It's a new generation.

0: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
1: Potřebuješ.
0: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
1: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr Brno CZ.
3: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.